0: technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As much as technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A méně pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Koryčany.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
1: And now at the end of the Střílky street, we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time, simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas a vyšli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
1: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have three different hours.
0: Pracují na tři různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct
1: with my heart
0: ze svého srdce
1: and my knowledge
0: a podle svého poznání
1: they were Bhagavan.
0: Že to byl Bhagavan.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone.
0: Když Gurudev odejde,
1: then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, oh Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And the rare are they.
0: A vzácní jsou ti.
1: Who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den.
1: Devpuriji was walking.
0: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine. The Mahaprabhuji was walking around Khatu Ashram and Khatu Hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And I can imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji.
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dungs of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is collect, caring for the master.
0: Mistr toto sbírá pro mistra.
1: So Bhakta and God sometimes is one.
0: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
1: But they just play one game.
0: A jenom spolu hrají takovou hru.
1: One as a master and one as a disciple.
0: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
1: So that who understand?
0: A kdo to chápe?
1: Then from every word they take nectar.
0: Tak z každého slova může brát nektar.
1: But when one lost the bhakti.
0: Ale když člověk ztratí bhakti.
1: Then every word is like a poison.
0: Tak je každé slovo jako jed.
1: This is this.
0: Tak to je.
1: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhu is writing.
0: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhu.
1: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, ztratila si všechno.
1: With a negative company.
0: V negativní společnosti.
1: Like a satsang, kusang.
0: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
1: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
0: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
1: Lak čorasi me phire batak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
0: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
1: Lak čorasi. Lak means 100,000.
0: Lak znamená 100 tisíc.
1: So 84 times 100 is 8.4 million.
0: A je to 84krát 100 tisíc.
1: Lak čorasi phire bhatak to.
0: Čili toto kolo znovu zrození.
1: Oh my mind.
0: O moje mysli.
1: If you lose this human life,
0: pokud ztratíš tento lidský život,
1: you will just wander here and there like a deer and lost animal.
0: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
1: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
0: V každém životě budeš plakat.
1: You will cry, you will know.
0: Budeš plakat, protože budeš vědět.
1: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
0: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
1: So my dear.
0: Takže moji milí.
1: We don't know.
0: Nevíme.
1: Where we will come.
0: Kam se dostaneme.
1: So prepare thyself.
0: Čili připravte se.
1: Make sure.
0: Ujistěte se.
1: That you come to liberation.
0: Abyste došli osvobození.
1: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
0: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
1: Sáhem. Jealous, doubt,
0: žárlivost, pochyby,
1: hate,
0: nenávist,
1: neglecting,
0: zanedbávání,
1: proudness, ego,
0: pýcha, ego.
1: These are the enemy.
0: To jsou nepřátelé.
1: So humbleness is something.
0: A pokora to je něco.
1: Hari bhajan ka hira light, meri light. That is called modern technology still.
0: To je ta moderní technologie.
1: Hari bhajan ka hira bina jo, paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
0: Hari je Bůh.
1: And bhajan means the bhakti.
0: A bhajan znamená bhakti.
1: To God.
0: Bhakti k Bohu.
1: Name of the God.
0: K Božímu jménu.
1: Your mantra.
0: Vaše mantra.
1: Hari bhajan. Ka hira bojo. Hira means diamond.
0: Hira znamená diamant.
1: Please plant the diamonds.
0: Čili zasaďte diamant.
1: Pap bíj mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
0: A nesázejte semínka hříchů.
1: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
0: Protože z těch semínek hříchu vyrostou hříchy.
1: And name of the God, it will grow things like gods.
0: A z Božího jména vyrostou božské věci.
1: Diamond means purity.
0: Diamant znamená čistotu.
1: Clarity.
0: Jasnost.
1: Valuable.
0: Něco cenného.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Sat Sumaran kar Sukrit Soda Idhar Udhar Kya Jove. Sat Sumaran. Sumaran, you know what is a Sumaran?
0: Víte, co to je Sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je sansár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansár svapn ký mája, dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsára je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel sensuálních, smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou, a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: To, ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had má malou úst.
0: It's pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ký mája, dekh bhul man mohe. So this will Bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara, wake up little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance,
1: a kdybys nespal v nevědomosti,
0: before you could have escaped,
1: mohl bys utéct včas.
0: Sada, so sada, jag jara, ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So wake up, get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak abyste mohli dřív
0: vstát. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No, yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 3:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: A little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now is the dawn. What are you? Why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce. Proč spíš?
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Vishaya ras mrag trishna pani. Vishaya means desire.
1: Vishaya znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called vishaya.
1: Tomu se říká vishaya.
0: Ras means the juice.
1: Ras je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna.
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a trishna.
1: To je ta trishna.
0: And Trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: And hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to the Middle East.
1: Když jdete na střední východ.
0: Then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there's nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: Yeah. A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fatamorgánu.
0: And the deer are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.
1: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
0: As you desire to enjoy.
1: A když si to chcete vychutnat a užít,
0: that far it goes.
1: Tak o to je to dál.
0: So it is not that joy which you want to enjoy.
1: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
0: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
1: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
0: But it is no joy.
1: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
0: so ta radost.
1: A tak ten jelen nebo srna běží.
0: It falls down and dies.
1: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
0: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: Tak ty jeleni běží.
0: Jumping in the snow.
1: A skáčou ve sněhu.
0: Nowhere nothing to eat.
1: A nemají nikde nic k jídlu.
0: And they injure their foot.
1: A zraňují like, si nohy.
0: You see the blood on the snow.
1: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
0: Because they are injured by that.
1: Protože se zraní tím sněhem.
0: So like this humans are also running and running for some desires.
1: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
0: For the money too.
1: Chtějí třeba peníze.
0: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
1: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
0: So he or she will die in this desire.
1: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
0: Vise ras mrag trishna pani pyaas kabhu nahi jai. In this desire of the thirst,
1: v této touze, v té žízni,
0: your thirst is a pyaas.
1: Je ta žízeň pyaas.
0: Pyaas means thirsty.
1: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
0: Pyaas kabhu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the Samsara.
1: A tomu se říká Maya, Samsara.
0: So se samanjaman mai bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď zmatená.
0: Satguru sarana sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
1: Měla by se uchýlit pod ochranu Satguru.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kali Yuga.
1: A teď v této Kaliuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhujiho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that Paramhansa.
1: Jste ta Paramhansa.
0: You flow and you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: jste
1: přistáli.
0: And you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang.
0: Well, may you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First hand, that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone,
1: ale pokud chcete někoho zachránit,
0: lead someone,
1: někoho vést,
0: to the cosmic self,
1: ke kosmickému já,
0: you can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: To make satsangs.
1: Abyste dělali satsangy.
0: But real satsangs.
1: Ale skutečné satsangy.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong things.
1: Ostatní to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl si to Mahaprabhuji?
0: He said no.
1: Říká, že ne.
0: He said you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said do this and this.
1: A řekl udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím nebo se Swamijím.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Yes. Čuješ? Dobro. Soč samaj man mahi bavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O, mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsangs, soč, samaj, man, bavra, acha, this I have already said, Sadguru, Sarana, Siddhana.
1: To už jsem říkal.
0: Is jag mein durlab hai satsang, ved sant sab gave, and Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: Pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Hojave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guruvakya.
0: Therefore, If you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Dev Puri ji. Satsang. Wo farmave. Satguru Sri Dev Puri ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Sri Dev Puri ji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep Sada Satmano Suta Hans Jagave. Mahaprabhu ji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhu ji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: our
1: atma.
0: Jivatma.
1: Naše jivatma.
0: And through these divine words, the swan opens, wakes up.
1: A díky těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am.
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the
1: a poletí do
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Chalo, chalo, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, y

0: सारंग धर के देश पीवा लवेला के देश चालो चाल ऐसा क्यों सतगुरु सारंग धर चालो चाल वे सहेलियां सतगुरु सारंग धर दे. And so through the satsang our soul will fly.
1: Tak díky,
0: it will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in Strelky.
1: Byli jste ve Střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagri.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagri means city.
1: A Nagri je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušením.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like this shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemukh hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation. Tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy, a přicházíš o všechno.
0: Gyan, dhyana, bhakti sab khoyi. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Gyana.
1: Gyanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se z satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang. And good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang. And now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagwan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je masta fakira, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z určtiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když už máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrityu Loka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrityu Loce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.

0: Ale takový je život.
1: Life is always tiring.
0: Život se vždycky otáčí.
1: Doesn't matter what you do, you travel, you don't travel, you sit at home, you still get tired.
0: Ať už děláte, co děláte, cestujete, necestujete, sedíte doma, nesedíte doma, vždycky jste pak unavení.
1: We think only traveling will make us tired.
0: Říkáme, že cestování nás unavuje.
1: Absolutely not.
0: Ale vůbec ne.
1: Khali dimag, shaitan ka dimag, which means empty brain, or not empty, but ideal brain, where there's nothing going on.
0: Ale ve skutečnosti se říká zahálčivý mozek, mozek, ve kterém se nic neděje.
1: In simple language, you can say being bored.
0: Prostě, když se nudíte, jednoduše řečeno.
1: Then that brain starts to find new things, which is not always the positive things to do, because it's bored.
0: A pod takový mozek potom začne hledat nové věci, které by dělal, které nemusí být vždycky pozitivní, jen protože se nudí.
1: How many wolves do we have inside?
0: Kolik těch vlků máme uvnitř?
1: Two. Which ones? Good and bad.
0: Dobrého a zlého.
1: But it always depends which wolf are we feeding.
0: A záleží na tom, kterého toho vlka krmíme.
1: And when we are bored, when there's nothing to do, when the mind is ideal, it always finds or goes towards that dark wolf.
0: A když je ta mysl, když se mozek nudí, když nemáme co dělat, když nevíme, co by, tak automaticky ta mysl směruje k tomu temnému vlkovi.
1: Doing something nice gives us a good feeling.
0: Když děláme něco dobrého, tak nám to přináší dobré pocity.
1: But doing something little bit diverted gives more adrenaline rush, right?
0: A když děláme něco jakoby tak do zatáčky, tak nám to přináší trošku adrenalinu.
1: Why? Because that wolf is more hungry.
0: Protože tam ten vlk je více hladový.
1: And at the moment when our conscious mind is ideal, has nothing to do, then that wolf is so hungry that we feed it with our ichha shakti.
0: A když naše mysl je zahálčivá, tak automaticky krmíme toho temného vlka skrze naši ichha shakti.
1: Out of the five enemies, the lobhi one, the one which is greedy, that becomes the food of that wolf.
0: Z těch pěti vnitřních nepřátel lóbha, ta chamtivost, ta se stane potravou pro toho vlka.
1: Because then we try to figure out brilliant ideas how we can get something, how we can do something which will be fun.
0: Protože pod

0: tom se začneme zabírat myšlenkami, jak toho získat víc, jak se více zabavit.
1: Not necessarily dharmic.
0: A nemusí to být vždycky podle dharmy.
1: It's not always following the righteousness, following the dharmic path, but it is somewhere in the middle zone.
0: A není to vždycky podle dharmy, není to vždycky řádné, je to někde tak uprostřed.
1: Then we immediately know that this is the wolf of darkness.
0: A to pak okamžitě víme, že je to ten temný vlk.
1: Because that wolf in the ideal brain will try to always find something new, something interesting to do, which is not the right path.
0: Protože pak ten zaháčivý mozek a tahle síla toho zlého vlka vždycky najde, se začne nabývat na síle, aby udělali něco, co není podle řádu, podle pravdy.
1: Which are the five inner enemies?
0: Kteří jsou to ty vnitřní nepřátelé?
1: Kama, krodha, mada, lobha, ahankara. These all not good qualities can only be reduced with using our viveka.
0: Všechny tyto nedobré kvality můžeme je omezit, když budeme používat svou viveku.
1: Gurudev taught us, gave enough viveka to all of us.
0: Gurudev nám všem dal dostatek viveky.
1: But at the end of the day, we are the one who has to use our viveka.
0: Ale nakonec jsme to my, kdo musí tu svou viveku používat.
1: We have there's in Hindi there's a word called buddhi and there's a word called buddhu.
0: V hindštině máme dvě slova, jednomu se říká buddhi a jednomu se říká budhu.
1: There's only a change of one small alphabetical abbreviation.
0: Mění se tam jediné písmenko, jediná hláska.
1: One has a e and one has a u.
0: Jedno má i a druhé má u.
1: You remember from where u comes? U.
0: Pamatujete si, odkud přichází u?
1: Remember?
0: Pamatujete aum?
1: That's how Gurudev taught us to chant.
0: Tak nás Gurudev učil zpívat.
1: So, ukar and ikar.
0: Takže
1: so,
0: ukar,
1: buddhu, sorry.
0: Ukar a ikar a...
1: Buddhu means stupid.
0: Buddhu znamená hlupák.
1: And buddhi means intellect.
0: A buddhi znamená intelekt.
1: Now we decide if we want to be buddhus or buddhijivis.
0: A my na našem rozhodnutí je rozhodnout se, jestli veme buddhu nebo buddhijivi.
1: And that only our viveka can determine if it is buddhi or buddhu.
0: A právě naše viveka rozhodne to, jestli z toho bude buddhi nebo buddhu.
1: But most of the times we are fighting between our heart and our brain.
0: Ale většinu času bojujeme mezi svým srdcem a mozkem.
1: That is the biggest fight which we innerly always fight.
0: To je ten největší boj, který vnitřně neustále bojujeme.
1: There we don't use our viveka, no?
0: Tam nepoužíváme svoji viveku, že?
1: There we don't think that is my heart right or is my brain right.
0: Neuvažujeme o tom, jestli má pravdu srdce nebo mozek.
1: And both can never be right.
0: Oba dva nemůžou být naraz pravdivý.
1: In everything there's always one right and one wrong.
0: A vždycky to je tak, buď to jeden nebo druhý.
1: Many opinions can be there.
0: Mnoho může být mnoho názorů.
1: But 2 + 2 at the end will be 3, 4, not 3.
0: Ale 2 a 2 bude vždycky 4, ne 3.
1: So, same logic.
0: A tak je to stejná logika.
1: But for that we need to have trust and faith.
0: Ale na to potřebujeme mít důvěru a víru.
1: Devotion and pure heart.
0: Oddanost a čisté srdce.
1: When you have a pure heart, then immediately you emit that energy, that purity to all others around you.
0: Pokud máte to čisté srdce, tak potom tu energii vyzařujete i
1: kolem vás. And if you have a dark heart or some there is something, then that becomes that reflection and they reflect on towards you as a mirror.
0: A když ale je tam něco temného, něco jinak v tom vašem srdci, tak vy to reflektuje na ty ostatní a od nich se vám to zase vrací.
1: Most of the times when someone says you are like this, you are like that, that are exactly their qualities which they are expressing through what they are telling you.
0: Když vám někdo říká ty jsi ale takový a takový, tak je to vlastně oni vám říkají, jaký sami jsou, ty jejich vnitřní kvality promítají do vás.
1: Because whatever we say, whatever comes out of our mouth has to go through the subconscious mind to the conscious mind to come out.
0: Protože cokoliv, co říkáme, co vychází z nás, z našich úst, nejdříve prochází naší podvědomou myslí, potom naší vědomou myslí a teprve pak to vysloví.

0: And innerly, if our subconscious mind is completely fogged up with all these useless things,
1: a pokud je naše podvědomá mysl zamlžená všemi těmi zbytečnými věcmi,
0: then that reflects through our conscious mind, through our vaka shakti, through our mouth.
1: To pak prostupuje skrze tu naši vědomou mysl až do té naší vaka shakti, do našich slov, do našich úst.
0: That's why I said.
1: Proto jsem říkal.
0: Talk with.
1: Mluvte s.
0: Huh? Awareness.
1: S bdělostí.
0: Listen with.
1: A poslouchejte s.
0: Patience.
1: Trpělivostí.
0: Very simple logic.
1: Velice prostá logika.
0: If you talk, whatever you talk, if it's going through your conscious mind, put it in the subconscious mind, process it, there should be awareness, and then whatever comes out will be pure.
1: Než něco řeknete, zpracujte to vědomě ve své mysli, buďte si toho vědomí, dávejte tomu pozornost a teprve potom, když tomu to řeknete, tak to bude čisté.
0: And if the other person can listen with patience.
1: A pokud ten druhý člověk dokáže naslouchat s trpělivostí,
0: then there is no complications.
1: Pak tam nebudou žádné komplikace.
0: But we ourselves, as the innocent or ignorant human beings we are, our tendency is that we become impatient, we become not aware. That's why we are.
1: Ale protože my jsme ty nevědomé bytosti, tak nedokážeme, když posloucháme, nemáme tu trpělivost. A potom se stane to.
0: What are we?
1: Co se stane?
0: Agyani jiva.
1: Že jsme agyani jiva.
0: Which means?
1: Co znamená?
0: Hmm? Ignorant one.
1: Nevědomí. Jsme nevědomí.
0: Because we didn't know.
1: Nemáme to vědění, protože to nevíme, neznáme to.
0: But now we know.
1: Ale teď už to známe.
0: Gurudev told us what is the goal.
1: Gurudev nám vysvětlil, jak se co dělat.
0: But we need again to have trust, we need to have faith for it to work.
1: Ale potřebujeme k tomu mít tu důvěru, tu víru, aby to fungovalo.
0: Good.

0: Sridipnaryam Bhagavane Ki Jai, Sri Shivananji Maharaja Ki Jai.
1: Even in the Vedas and in the Puranas, it is said that all the pilgrimages reside in the lotus feet of Gurudev.
2: Dokonce i ve Vedách a Puránách se říká, že všechna poutní místa jsou u nohou mistru, lotosových nohou.
1: And mistra. Even in the prayers every day, what do we sing?
2: A v modlitbě každý večer co zpíváme?
1: Ram usne bhi so even if God Rama, Lord Krishna, they also had a guru in their physical materialistic world.
2: Dokonce i Rama a Krishna, když byli v tomto materiálním světě, tak měli svého gurua.
1: Without a guru, this journey crossing the ocean, the wavy ocean, is not possible.
2: Ale bez gurua překročit tento oceán plný vln není možné.
1: I can't hear. Can just increase the volume.
2: Můžem mikrofon asi.
1: So all we need to do is trust and step into the boat.
2: To, co potřebujeme, mít tu důvěru a vstoupit na loď. Na
1: and we are already in that boat.
2: A my na té lodi už jsme.
1: Now it's just in our hands to remain in that boat which our guru is leading.
2: A je na nás, abychom v téhle lodi zůstali, v té lodi, kterou vede náš Gurudev.
1: The waves are very turbulent.
2: Ty vlny jsou velice mohutné.
1: But in that boat we are always protected.
2: Ale na té lodi jsme vždycky ochráněni.
1: Guru from darkness to light.
2: Guru z temnoty do světla.
1: He is not that light.
2: Není to tohle vnější světlo.
1: But he is the one who is bearing that torch and showing the path on which we are supposed to walk on.
2: On je ten, který má tu baterku a ukazuje nám tu cestu, po které máme jít.
1: Four kripas.
2: Čtyři kripa.
1: What's the first one?
2: Která byla první?
1: Deva kripa. Because we got this human birth out of all the 8.4 million creatures.
2: Protože jsme dostali toto lidské tělo z těch 8,4 různých živých tvorů.
1: Second.
2: Druhá.
1: Shastra kripa, the blessings or the kripa of any scriptures that we study, if it goes inside of us, if we know it, understand it, that is shastra kripa.
2: To shastra kripa je to, milost svatých písmen, jakékoliv moudrá svatá písma, která čteme a přijmeme to do sebe, tak to je požehnání, to je milost těchto písem.
1: Third.
2: A třetí.
1: Guru kripa. Guru kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's grace, when we have Gurudev's kripa, blessings, then our life is in ultimate bliss.
2: A pokud máme guruovo požehnání, máme guruovo kripa, pak je náš život naplněn svrchovanou blažeností.
1: The fourth one.
2: A čtvrtá.
1: Khudki kripa, which means the blessings or the kripa of ourselves.
2: A to znamená požehnání sami sobě.
1: Because until we will not move ourselves.
2: Dokud sami sebou nepohneme, sami se nepohneme.
1: Until we don't make the decision and with the right viveka.
2: Dokud neuděláme to rozhodnutí se správnou vivékou,
1: aligned on the path of dharma,
2: abychom se srovnali na cestu dharmy,
1: then we won't be able to move on the path which the guru kripa is giving us.
2: Pak nebudeme schopni jít po té cestě, kterou nám ta guru kripa ukazuje.

0: यह मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। दिस ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस,
1: Tento lidský život je velice vzácný.
0: वी शुड नॉट वेस्ट इट।
1: Neměli bychom ho vyplýtvat, promarnit.
0: Why?
1: Proč?
0: Because khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing, even animals can do.
1: Protože jíst, spát, rozmnožovat se, to dokážou i zvířata.
0: But are we animals?
1: Ale jsme jen zvířata?
0: I mean, our mind is.
1: Možná naše mysl je.
0: Our mind is what?
1: Co je ta naše mysl?
0: A drunk monkey who is bitten by a scorpion walking on thorns. That's our mind.
1: Ta opilá opice, kterou štípnul štír a ještě skáče po trnech, to je naše mysl.
0: Bhagavad Sri Shankaracharya always compared our mind with a monkey.
1: Shankaracharya vždycky přirovnával naši mysl k opici.
0: But then looking at my own mind, I know that it's not only a monkey, it's a drunk monkey bitten by a scorpion dancing on thorns.
1: Ale já, když se podívám na svoji mysl, tak vidím, že to není jen tak opice, že je to opilá opice, kterou kousl štír a ještě tancuje na trnech.
0: At least that's my brain, I don't know about yours.
1: Takhle to je v mém mozku, nevím, jak je to u vás.
0: But then our viveka kicks in, our alignment with the dharma kicks in and we know that this is right and this is wrong.
1: Ale pak se zapojí naše viveka, pak se zapojí to, že se porovnáme na té cestě dharmy a my rozumíme tomu, co je dobře a co je špatně.
0: What happened in the past, can't do anything about it, don't know the future, so let it go.
1: Co se stalo v minulosti, s tím už nic neuděláme. Co bude v budoucnosti, to také nevíme.
0: Some people say some things.
1: Někdo něco řekne.
0: You go through certain experiences in life.
1: V životě procházíte určitými zkušenostmi.
0: Which most of the time changes the whole path of our life.
1: A často to změní úplně cestu našeho života.
0: But we need to know that we are always the best versions of ourselves.
1: Ale měli bychom vědět, že vždycky jsme tou nejlepší verzí sebe sama.
0: No matter if someone loves you or doesn't love you.
1: Ať už vás někdo jiný miluje nebo nemiluje.
0: Doesn't matter what anyone else thinks.
1: A je jedno, co si o vás ostatní myslí.
0: But I am 100% sure that we are all trying our 100% best to do what is right for us.
1: Ale já si myslím, že my všichni se na 100% snažíme dělat to nejlepší, to, co je pro nás nejlepší.
0: We might have doubts on other people.
1: Můžeme pochybovat o jiných lidech.
0: We might still not fully trust other people.
1: Možná, že ještě plně nedůvěřujeme ostatním lidem.
0: But at least I know that doesn't matter what we think about others, at least we know that we are good. We know what we are doing.
1: Ale ať už si ostatní myslí nebo nevíme, co my se o druhých o sobě víme, že jsme v pořádku.
0: And when the things are done with,
1: když je vše hotové,
0: awareness,
1: když vše děláme s bdělostí, s uvědoměním,
0: when you are aware of not only what I am saying or what you are listening, but also about the things which are immediately coming into your mind while I am speaking.
1: Když jste si vědomi nejen toho, co říkám, nejen toho, co slyšíte, ale i těch myšlenek, které se vám rodí v mysli, když to slyšíte.
0: And then manage to solve that question which you came up until I start my second sentence.
1: A zvládnete vyřešit tu otázku, která vyvstane ještě než začnu s další větou.
0: Then we are using the monkeys then not so drunk that day.
1: Tak pak se zdá, že ta opice možná není až tak opilá.
0: It's easy, trust me.
1: Je to, věřte mi, je to lehké.
0: And it is possible.
1: A je to možné.
0: But we need to make it possible.
1: Ale je potřeba, aby jsme to udělali možným.
0: And this is, what is this called?
1: A alespoň tohle, jak se říká tomuhle?
0: Huh? Samskaras.
1: Samskara.
0: This is the samskaras which parents should give to the children.
1: To jsou samskáry, které by měli rodiče předat dětem.
0: And these are the samskaras which Gurudev gave us to give them.
1: A to jsou samskáry, které Gurudev dal nám, abychom je předali jim.
0: When a child is young and you give them a phone, they will learn how to use the phone.
1: Když je dítě malé a dáte mu telefon, tak se naučí, jak používat telefon.
0: And you teach them that by making pranam they get chocolates, then that's how they learn how to make pranam.
1: A když je naučíte, že když udělají pranam, dostanou čokoládu, tak je naučíte, že mají dělat pranam.

0: si to opravdu potřebujeme, nebo to jenom chceme, to nám právě poradí naše Viveka.
1: And after seeing and figuring out if we really want it or do we really need it.
0: A když na to přijdeme, jestli je to, že to jenom chceme, nebo to opravdu potřebujeme.
1: Because most of the time only we have everything that we need.
0: Protože většinu času vlastně máme všechno, co potřebujeme.
1: But that ichha shakti, that lobe which is within us, that is just increasing and increasing.
0: Ale ta ichha shakti, ta lobha v nás, ta pořád narůstá a narůstá.
1: And when that increases, our spiritual level decreases.
0: A když ta narůstá,
1: our biggest enemy in our spiritual path are these inner enemies.
0: Na cestě je právě těch pět nepřátel.
1: When we learn, we don't need to control them.
0: Nepotřebujeme ovládat, řídit.
1: We don't need to remove them.
0: Nepotřebujeme odstranit.
1: But in the same way as we tame a horse, we need to tame these bad qualities.
0: Ale stejně jako krotíme koně, musíme krotit i tyhle vlastnosti.
1: And until we don't tame them, we can't operate that horse.
0: A dokud je neskrotíme, tak ho nemůžeme toho koně ovládat, řídit.
1: And when you use too much force on the horse, what happens?
0: A když na toho koně použijete příliš mnoho síly, co se stane?
1: Kicks you, gets wild, runs off, throws you off its back, many options.
0: Schodí vás, uteče, skopne vás a tak dále.
1: In the same way when we go too much into a trip which we like.
0: A stejně tak když jdeme po té cestě toho, co jen co se nám líbí.
1: But I'm not talking about a road trip, I'm talking about a ego trip.
0: Nemluvím o nějaké cestě vnější, ale cestě k našemu egu.
1: And that trip can get you really crazy.
0: Tak ten na taková cesta vás může opravdu pobláznit.
1: And once you enter that trip, mushkil, hard to come back out.
0: Jak jednou na tuhle cestu stoupíte, je těžké se vrátit zpátky.
1: Because that is the only thing which is giving that ghee into that fire.
0: Protože cesta k egu, to je cesta, která jenom přilévá ghee, přilévá olej do ohně.
1: And once we start with this ego trip, once we start with the spiritual ego trip, then our spiritual journey goes downhill.
0: Jak jednou jdeme cestou ega, jak jdeme cestou duchovního ega, tak naše skutečná duchovnost klesá.
1: In dharma, in spirituality, there is no comparisons.
0: Ve dharmě, v duchovnosti, není žádné srovnávání.
1: You can't compare, I am better, this is worse, I do more seva, I sing more bhajans, I do more karma yoga.
0: Nemůžeme porovnávat, říkat, já dělám více sevy, já dělám více karma yogi, já zpívám lépe bhajany.
1: And then we do 10 malas and we said, oh, I did 10 malas and all good and I covered up that karmic connection.
0: A nebo si řeknete, už jsem udělal 10 mal, tak to už stačí, už jsem tu karmu si jako pokryl, vyvážil.
1: It is said one bad word which came out of the mouth destroys 10 rounds of mala.
0: Říká se, že jedno špatné slovo, které vyřknete, zničí 10 kol mály.
1: And imagine how many swear words we do a day.
0: A kolikrát my kolik těch nadávek my řekneme za den.
1: We are driving a car.
0: Řídíme auto.
1: And someone overtakes us.
0: A někdo nás předjede.
1: First thought in our mind.
0: Co je první naší mysli?
1: Damn, such an impatient person.
0: Sakra, takový netrpělivý člověk.
1: And then 5 minutes later, we are overtaking someone.
0: A za 5 minut my někoho předjíždíme.
1: I have some urgent work. I'm just rushing, nothing else.
0: Já mám nějakou nutnou práci, tak musím prostě spěchat.
1: So other people are impatient.
0: Tak ti ostatní lidi jsou netrpěliví.
1: But we have important work.
0: Ale já mám důležitou práci.
1: In spirituality there is no comparing big, small, this, that, nothing.
0: Ale v duchovnosti se s nikým neporovnáváte. Není tam žádné porovnávání, že někdo je víc nebo někdo je míň. Nic takového.
1: Someone can do 10 years their mala, their kriyanushtan, 10 years do very devoted meditation.
0: Někdo může 10 let cvičit kriya anuštánu, dělat oddané meditace.
1: And the other person just did it for one day.
0: A jiný člověk to dělal jenom jeden den.
1: But if they do it like Ram or they do it like Ravan, that's up to us.
0: Ale je otázka, jestli to dělali jako Ráma nebo jako Ravana.
1: Ravan was the greatest scholar.
0: Ravana byl největší učenec.
1: The greatest Shiva bhakta.
0: Největší Shivův bhakta.
1: When he was the only person who could get

0: Angron Shivan lift up the whole Kailash mountain.
1: On byl jediný člověk, který dokázal zvednout celou horu Kailash.
0: But the only thing that got him down was his pride and his ego.
1: A jediné, co zapříčinilo jeho pád, byla jeho pýcha a ego.
0: And that one person who did his mala meditation with pure devotion, with purity in the heart, that will be more fruitful than 10 years of doing anything.
1: A ten, kdo jediný den dělal tu meditaci s čistým srdcem, s oddaností, získal víc než 10 let cvičení s pýchou.
0: We will immediately notice the change when we are more aware of our actions, of our thoughts, of our speech, of our Shruti and Smriti both, what we are hearing and what we are remembering.
1: A my okamžitě vidíme ten rozdíl, když si začneme více uvědomovat, jak své myšlenky, tak své činy, tak svá slova, Shruti i Smriti, to, co všechno slyšíme a co si všechno pamatujeme.
0: Shruti are those things, those information, those knowledge which we receive from listening.
1: Shruti jsou ty informace, to vědění, které získáváme skrze to, co slyšíme.
0: And smriti are those what go in our subconscious.
1: A smriti je to, co nám jde do podvědomí.
0: That's why we say smaran shakti.
1: Proto říkáme smaran shakti.
0: The power of remembering.
1: Síla paměti, síla vzpomenout si, rozpomenout si.
0: But we live in a world where we all are living with short-term memory loss.
1: Ale my žijeme ve světě krátké paměti.
0: There are so many things happening and this is the exact proof why we forget things all the time.
1: A tolik se toho děje a to je ten důkaz, proč pořád něco zapomínáme.
0: Because we are so divided in our minds with all the 100 billion thoughts which are coming and going.
1: Protože ta naše mysl je tak rozdělená na ty 100 tisíce myšlenek, které přicházejí a odcházejí.
0: We are so distracted in that thoughts that we just get lost in them.
1: Že jsme tak vyrušeni těmi myšlenkami, že se v nich ztrácíme.
0: When a thought comes, we evaluate it.
1: Když přijde myšlenka, tak ji vyhodnocujeme.
0: Is it our thought? Is it the thought of someone else who is reflecting it on us?
1: Je to naše myšlenka nebo je to cizí myšlenka, která se v nás jen odráží?
0: Then evaluate if that thought needs action or can it just go.
1: Pak to vyhodnocujeme, jestli ta myšlenka potřebuje nějakou naší akci nebo jen tak projde.
0: Useless thought, no action needed. Get out.
1: Zbytečné myšlenky, na ně nemusíme reagovat.
0: Some action needed, then determine if it's for them or for us.
1: A když je potřeba nějak reagovat nějakou akci, tak určit, jestli je to kvůli nám nebo kvůli nim.
0: If it's not our emotion, if it's not our thing, it's someone else's projection, let it be theirs, get out of there.
1: Pokud to není naše skutečná emoce, není to skutečně o nás, je to jenom projekce někoho jiného do nás, tak to nechte být.
0: First we need to fix ourselves, first we need to love ourselves, then we can only spread and give love to others.
1: Nejdřív potřebujeme opravit sami sebe, nejdřív musíme milovat sami sebe, teprve pak můžeme šířit tu lásku dál.
0: If we manage to evaluate that thought is ours, then find the solution for the thought.
1: Pokud vyhodnotíte, že opravdu je to vaše vlastní myšlenka, tak najdete řešení té myšlenky.
0: Every lock has a.
1: Každý zámek má.
0: If every lock has a key, that means every problem has a solution.
1: A jestli každý zámek má klíč, pak to znamená, že každý problém má řešení.
0: But the biggest problem is that we are the ones who create the problems.
1: Ale největší problém je, že jsme to my, kdo ty problémy vytváří.
0: If we have clear vision, not this eyesight vision, but inner vision, clarity, purity in heart, then we will notice that half of the things that we are seeing, listening, talking about, thinking about, needs no space in our mind.
1: Pokud bychom měli jasnou vizi, jasné vidění, ne to vnější, ale tu vnitřní vizi, čisté srdce, tak bychom poznali, že polovina těch věcí, kterými se vnitřně zabýváme, které slyšíme, vidíme, na ně nepotřebujeme reagovat.
0: When you buy a new phone, that phone or laptop or hard drive, you always check how many GB or TB is the device.
1: Když si koupíte nový telefon nebo nový počítač, tak si tam ověřete, kolik těch pamětí, kolik čeho tam, jak vám to tam funguje všechno.
0: In the same way our brain does not have unlimited storage.
1: A stejně tak náš mozek taky nemá neomezenou kapacitu.
0: And neither there is any iCloud upgrade plans to upgrade our mind.
1: A není žádný způsob, jak upgradeovat svoji mysl.
0: There's only Viveka Cloud.
1: Je jenom ten to úložiště Viveky.
0: Use the Viveka to determine which half or more than half or 70% of the thoughts are useless, clear them out of the space. Keep positivity in the head, it will be fine.
1: Používejte tu svou Viveku, abyste odlišili možná tu polovinu, možná 70% z těch myšlenek, které jsou zbytečné, a těch se zbavte a zachovejte si v sobě jen to pozitivní.
0: And to see how aware we are, tomorrow if I ask you the same thing, many of us won't be able to answer the same things what I repeated today.
1: Aby jsme viděli, jak jsme bdělí, jak jsme uvědomělí, tak když se vás zítra zeptám na to, co se dneska říkal, uvidíme, kolik z nás by bylo schopných to zopakovat.
0: Because our mind is full of so much trash which we need to throw out.
1: Protože naše mysl je tak plná odpadu, kterého se potřebujeme zbavit.
0: What happens when there is too much trash in the house?
1: Co se stane, když máte doma příliš odpadku, nepořádku?
0: It starts stinking.
1: Začne to tam smrdět.
0: And when there's too much trash in the mind, our words reflect that stink.
1: A když máme příliš toho harampádí v mysli, tak i naše slova začnou pak smrdět.
0: And when we just completely say things without any awareness, then we will realize, okay, this is how much things I'm carrying in me.
1: A když ta slova z nás vycházejí přímo, tak si uvědomíme, co vlastně všechno v sobě neseme.
0: If we create a problem, we solve the problem.
1: Když my vytvoříme problém, tak ho vyřešíme.
0: And how do we solve the problem?
1: A jak ten problém vyřešíme?
0: With Viveka.
1: S Vivekou.
0: From where do we get Viveka?
1: Odkud získáme Viveku?
0: From Guru Kripa.
1: Z Guru Kripa.
0: From where do we get Guru Kripa?
1: Odkud dostaneme Guru Kripa?
0: From Vishwa Guruji.
1: Od Vishwa Gurujiho.
0: What else do we need?
1: Co ještě potřebujeme?
0: We have everything in our life.
1: V životě máme všechno.
0: There is nothing that we are still lacking.
1: Není nic, co by nám ještě chybělo.
0: The person who will take us from this shore, from this Maya jal, from this spider web, and help us cross this ocean and let this Atma become merge one with that Paramatma, that is Gurudev, and we already have Gurudev.
1: Ten, kdo nás převede z tohoto smrtelného světa, kdo nám umožní překročit ten oceán, kdo spojí naše Atma s Paramatma, to je Gurudev a toho my už máme.
0: And we don't need to worry about things because he will take care of it.
1: A nemusíme se o nic obávat, protože on se o to postará.
0: That's the guru's job to deal with things.
1: To je jeho práce, aby se o vše postaral.
0: My happiness is yours, my sadness is yours, my anger is yours, my everything is yours.
1: Moje štěstí je tvoje, můj smutek je tvůj, všechno, co mám, je tvoje.
0: Koham kadamidam jatam gauvai kartasya vidyate. Ask this question to yourself. Who am I? From where did I originate? What is the cause of my existence?
1: Zeptejte se sami sebe, kdo jsem, odkud pocházím a proč jsem tady.
0: This I, this me, that's not us.
1: Toto já, toto mé, to já, to nejsme my.
0: This Atma is just the observer and this world is playing its play and this outfit, this body is playing its role in this world.
1: Toto Atma je jen pozorovatelem, tento svět si hraje jen svoji roli a toto tělo je jenom jako oblečení, které jsme si na to vypůjčili.
0: In the morning we open a closet, we change clothes. After death, the Atma searches for a new cloth and wears it, and that's it.
1: Tak jako my ráno si vybíráme, co si oblečeme na sebe, jaké šaty, tak i Atma po smrti si vybírá, jaké další tělo si obleče.
0: But aren't we tired of this circle of death and birth?
1: Ale když už nás unaví tento koloběh zrození a smrti.
0: I hope it's my last round.
1: Doufám, že moje je to poslední kolo.
0: And I really hope it's all of our last rounds also.
1: A doufám, že i pro nás, pro všechny je to poslední kolo.
0: That is the goal. This Atma, Paramatma unites, the light becomes one, merges together, done deal.
1: To je tím cílem. Atma, Paramatma se sjednotí, světlo se sjednotí se světlem a už není co dál.
0: But we should not mistake it, thinking that it's instant coffee and instant enlightenment and done.
1: Neměli bychom ale dělat chybu, že si myslíme, že je to jak instantní káva, že stačí zamíchat a hotovo.
0: But this is the exact proof that so many lives we were doing some sadhana, some bhakti, that we had the opportunity, the blessings to have a guru in this life, and that is the exact proof to tell us that this is our last life.
1: Ale důkazem toho je, že my, že teď jsme potkali mistra, znamená, že už jsme mnoho životů ušli po duchovní cestě a proto máme šanci, že toto je naše poslední kolo.
0: They were in much more peace there.
1: Oni budou daleko víc spokojeni tam.
0: But still the great Mahapurushes, the great saints, they incarnate on this world only for us bhaktas, not for themselves.
1: Ale ti Mahapurušové, ty velcí bhaktové, velcí mistři, oni se vtělují do toho světa ne kvůli sobě, ale kvůli nám.
0: They already have it all figured out.
1: Oni už na to všechno, oni už to všechno vyřešili.
0: They are already free from this.
1: Oni už jsou od toho všeho osvobozeni.
0: It's only this agyani jiva who is stuck in this.
1: Jenom jsme to ti agyani jiva, kteří jsou tady chyceni.
0: And that's why we don't use Google Maps, but we listen to a person who has climbed that mountain.
1: A proto raději, než používat Google mapy, poslechněme následujeme člověka, který už tou cestou prošel.
0: Because Google Maps might show the wrong location, but the person who has climbed the place or reached to that destination can give you the exact coordinates.
1: Protože ty Google mapy mohou vám ukázat tu cestu špatně, ale ten, kdo tu cestu zná, kdo už došel do jeho cíle, ten vás po ní může provést.
0: So instead of reading 100 billion books and just reading it without understanding it, zero sense.
1: A tak budete číst 100 000 knih a když jenom budete číst a nebudete jim rozumět, tak to nemá žádný smysl.
0: But once the Gurudev teaches us the same knowledge,
1: but ale když nás Gurudev naučí to samé poznání,
0: but the person who shares it makes impact and that is that true knowledge which we are craving for.
1: Ale ten člověk, který ho učí, opravdu tomu rozumí, tak to má ten význam, to má ten vliv, který vás ovlivní.
0: We have everything.
1: To je to skutečné poznání, now máme všechno.
0: Now we just pray for.
1: A nyní se jen modlíme.
0: Shakti.
1: Za shakti.
0: Bhakti.
1: Bhakti.
0: And vairagya.
1: A vairagya.
0: That is it.
1: To.
0: Except that we have everything.
1: A kromě toho všechno máme.
0: When we have the grace of Gurudev, when we have shakti, it will let us walk the path of dharma.
1: Když jsme v milosti Gurudeva, máme tu shakti, tak jsme schopni kráčet cestou dharmy.
0: When we have bhakti, we will do bhajan, we will do satsangs, we will do prayers, we will do our mala, and that will give us also everything.
1: A když máme bhakti, budeme chodit na satsangy, zpívat bhajany, zpívat modlitby, dělat svoji málu a to nám dá všechno.
0: But even if we have shakti and bhakti, but there is no vairagya, there is no detachment.
1: Ale když máme shakti a bhakti, ale nemáme vairagya, nemáme odpoutanost.
0: Detachment does not mean to renounce and leave everything.
1: Odpoutanost neznamená všeho se zříct a všechno opustit.
0: Detachment means not to be attached to the things that may possess us one day.
1: Odpoutanost znamená nepřipoutávat se k věcem, které nás poutají.
0: Don't be possessed by the possessions which you possess, which may possess you one day. Too many possesses for you?
1: Nebuďte spoutáni věcmi, které vás poutají a jednoho dne vás připoutají.
0: So, the possessions which you possess should not possess you one day.
1: Takže ty věci, které vlastníte, by vás jednoho dne neměly spoutávat.
0: So let those attachments go.
1: Tak nechte ty ta pouta odejít.
0: Why?
1: Proč?
0: Hame hai kama satsang se jag

0: जय। श्री स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।
1: Doesn't matter how much the world barks at us.
2: Nezáleží, kolik ten svět na nás štěká.
1: What does that mean?
2: Co to znamená?
1: That means that doesn't matter what the world says.
2: Je to ta, říká se, znamená to, je jedno, co říká ten svět.
1: Doesn't matter who says what path is right, what path is wrong.
2: Je jedno, jestli ten říká, že tahle cesta je správná, tahle je špatná.
1: Doesn't matter if people tell you that this is the right path or you are following the wrong path.
2: Je jedno, jestli vám lidé říkají, teď jdeš po dobré cestě nebo po špatné cestě.
1: The Vedas say, don't walk on the right of the guru.
2: Védy říkají, že nemáš chodit napravo od gurua.
1: Don't walk on the left.
2: Nechoď nalevo od gurua.
1: Don't walk in front.
2: Nechoď před ním.
1: And don't walk behind.
2: A nechoď za ním.
1: Then our human brain thinks,
2: no
1: where to
2: walk.
1: No a
2: náš lidský mozek říká, co to znamená.
1: Our monkey mind says, walk diagonal.
2: Naše opičí mysl řekni, no tak půjdu na šikmo.
1: So no, ne. It is said that walk on the path which your guru shows you to walk.
2: Říká se, říká, jdi po té cestě, kterou vám Gurudev ukáže.
1: No other path is right.
2: Žádná jiná cesta není ta správná.
1: And our work is to be in satsang.
2: Naší práci je být na satsangu.
1: Which are the two sangs?
2: Které jsou ty dva sangy?
1: Satsang and kusang.
2: Satsang a kusanga.
1: Satsang does not mean only we sitting here. Satsang can be at our homes, any place where there's any type of positive talk, positive thinking, positive conversations, that is satsang.
2: Satsang to není jenom to, že sedíme teď tady. Satsang jakékoliv místo, kde jsou pozitivní slova, pozitivní energie, pozitivní konverzace, to znamená, to je satsang.
1: And even if we are sitting in this hall and few of us are gossiping and talking negative stuff, that is kusang in satsang.
2: A i kdybychom seděli tady teď v téhle hale, ale mluvili jsme o něčem negativním, pomlouvali, tak jste na kusangu, i když sedíte na satsangu.
1: I got a question in the box that if we are working in kusanga, then how can we live in satsang or something?
2: Já dostal jsem otázku, že když pracuji v kusangu, jak můžu žít satsangem?
1: First of all, the viveka determines what you work.
2: Za prvé, viveko rozhodněte, co děláte za práci.
1: It's not anyone else who chose that job.
2: Není to nikdo jiný, kdo vám vybral tu práci.
1: It's our own viveka.
2: Je to naše vlastní viveka.
1: If our viveka thinks that that job is kusangi job.
2: Pokud naše viveka nám říká, že tohle to je kusangi práce.
1: But our heart, our emotions, our mind, our subconscious mind is not affected by it.
2: Ale naše srdce, naše pocity, naše podvědomí tím není ovlivněno.
1: And you are living a satsangi life.
2: A vy žijete životem satsangu.
1: That's okay.
2: Pak je to v pořádku.
1: But if you are doing karma yoga in the ashram,
2: ale pokud děláte karma yoga v ashramu,
1: and the mind is kusangi,
2: a máte mysl kusangi,
1: there's nothing we can do.
2: Tak co si může, co to vám,
1: pak
2: what vám
1: anyone nic nepomůže. Can do is not Gurudev, not me, not anyone else. You yourself, us, ourselves can make a change in our own life if we want a change.
2: Ani já, ani Gurudev, ani nikdo jiný, jenom vy sami můžete ten svůj život změnit, pokud chcete ho měnit.
1: We are more than capable enough to decide what we need, what we want.
2: Jsme víc než schopní rozlišit a rozhodnout, co potřebujeme a co chceme.
1: And just know that that protective layer, that protection, that guidance is always going to be there.
2: Ale buďte si vědomí toho, že ta ochrana je vždycky tady.
1: If Gurudev's physical health is not so good,
2: i když guruovo fyzické zdraví není tak dobré,
1: that does not mean that that guru tattva has evaporated.
2: Neznamená to, že ta guru tattva někam se vypařila.
1: That guru tattva is always there.
2: Ta guru tattva je pořád tady.
1: But you need to understand that even the sadhus, even the great mahapurushas like Gurudev have to go through this materialistic world's laws and regulations.
2: Ale pochopte, že i velké duše, i ty sáduhové musí se řídit těmi pravidly tohoto fyzického světa.
1: Gurudev fixed and healed hundreds of us, thousands of us.
2: Gurudev opravil a vyléčil stovky tisíce z nás.
1: But then if we think that if he can heal us and why can't he heal himself, what type of guru is he?
2: A když si říkáme, tak pokud dokáže léčit jiné a nevyléčí sebe, tak co je pak za gurua?
1: That's not how this world works.
2: Ale takhle to nefunguje.
1: It's not svadharma, it's paradharma.
2: Protože to není svadharma, ale to paradharma.
1: Sadhu's dharma is to do seva for others, not for themselves.
2: Dharmou sadhu je dělat službu, dělat pracovat pro ostatní, ne pro sebe.
1: And we think that sadhu's life is the easiest life.
2: A my si myslíme, že život sádhuha je ten nejjednodušší.
1: We live in a living flame.
2: Ale my žijeme v živoucím plameni.
1: This is living flame.
2: Tohle to je živý oheň.
1: And in the real world, if we talk about that, it's the most tiring job ever you can get.
2: A když byste to na ten, do toho světa promítli, tak je to ten ta nejúnavnější práce, jakou můžete mít.
1: Sleeping anywhere between 1 to 3 hours to 4 hours.
2: Zvládnete spát hodinu, dvě, možná čtyři.
1: Then before my life was a little bit more simpler, but now even in India I was only one program once in a month. Now every day I get 10 programs going here, going there. I don't know how Gurudev did it, but
2: předtím,
1: that's Gurudev. That's why he's Gurudev.
2: Předtím jsem byl, to měl jednodušší, měl jsem tak jeden program za měsíc a teď mám každý den 10 programů. Vůbec nevím, jak to Gurudev dokázal zvládnout, ale on je Gurudev.

0: Again, we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: Is called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it is a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey is too.
1: I med.
0: All dear bhaktas.
1: Všichni drazí bhaktové.
0: Dear ones round the world.
1: Drazí po celém světě.
0: Who's with us with the webcast?
1: Kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alakh Puri Jisidh Peeth Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alakh Puri Jisidh Peeth Parampara.
0: We have again with us our Ma Mandeshwar Vivek Puri ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri ji.
0: Uma Puri ji.
1: Uma Puri ji.
0: And also our dear Swami Hari Haranand ji. Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: Jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské Swami.
0: Swami Gajananji.
1: Swamiho Gajananjiho.
0: Because Gajananji is at home now.
1: Protože Gajananji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.
0: There are pravda, tak, dobré. Also sadhvi daya.
1: Také je tu sadhvi daya.
0: Well, this time especially we have our very dear guest.
1: Ale dnes tu máme zvláště drahého hosta.
0: Our guru brother sisters.
1: Naše guru bratra a guru sestru.
0: The couple.
1: Je to pár.
0: And is coming from the root of Mahaprabhuji's.
1: A oni pocházejí od kořenů od Mahaprabhujiho.
0: It means that when Mahaprabhuji was living in the house and nearly 25 years near Nipal.
1: Je to tam
0: Bolaguda
1: v Bolagudě,
0: and Gendari.
1: Kedari, kde Mahaprabhuji bydlíval, kde měl dům a odtamtud ním pochází.
0: So from there is coming our dear sister Kailash Purohit. Can you stand up?
1: A odtud pochází naše drahá sestra Kailash Purohit.
0: And her husband Dinesh Purohit.
1: A její manžel, pan Dinesh.
0: Is very dear disciple.
1: Jsou to velice drazí žáci.
0: From Jodhpur.
1: Z Jodhpuru.
0: Now they are living in Atlanta.
1: Teď bydlí v Atlantě.
0: The American Atlanta.
1: V americké Atlantě.
0: We have many Atlanta.
1: Máme mnoho Atlant.
0: In Rajasthani dialect.
1: V rajasthánském dialektu.
0: Atlanta means bring the chapati flour.
1: To znamená přines mouku na čapáty.
0: Atalau. As well as our dear sister Kripa Devi from Washington.
1: A také je to naše drahá sestra Kripa Devi z Washingtonu.
0: And our Savitri from Toronto.
1: A také naše Savitri z Toronta.
0: Well, also the whole family with the juniors.
1: A také celá rodina, včetně dětí.
0: And my very, very dear, loving little one, Mohan, his name.
1: A velice jsou milující, ten maličký.
0: The whole family is here.
1: Se jmenuje Mohan.
0: They came from Vancouver.
1: Tady, přijeli z Vancouveru.
0: Also we welcome them.
1: I je vítáme.
0: And we have also coming couple from Brisbane.
1: Je to taky jeden pár z Brisbane.
0: Agnidev and Ratan.
1: Je to Agnidev a Ratan.
0: Where are they?
1: Kde pak jste?
0: Yeah. They are taking care of our Brisbane ashram.
1: Oni se starají o náš ashram v Brisbane.
0: And also from the Sunshine Coast from the Australia.
1: A také ze slunečního pobřeží v Austrálii.
0: Our Tyagpuri and Yamuna.
1: Je tu náš Tyagpuri a Yamuna.
0: Karam Sanyasi.
1: Jsou to Karam Sanyasi.
0: But they went from the wave to in Hungary. They are in Hungary now.
1: Ale
0: oh, jsou... they are here. Yes, thank you. So from India,
1: z Indie,
0: our pandit,
1: náš pandit,
0: he's going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still, if I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So, it's very global.
1: Týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devpuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhučího, Guručího, Devpuričího požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ashramu spravovaném Mahaprabhu Deep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ashram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If that will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar have certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us, that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors who was small.
1: Ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé.
0: Now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of yoga and daily life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generation.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: Ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarities that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality,
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: Tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body.
1: Ale v tomto těle.
0: That beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: takže věda jógy v denním životě,
0: which had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě,
0: they are also learning and people are watching this our webcast,
1: a lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula
0: towards the spirituality,
1: směrem k duchovnosti,
0: come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomě, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one, it's called Surdas ji.
1: A jeho jméno je Surdas ji.
0: Surdas was by birth, he was a blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte je zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Ty jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, velká.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo, sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo, Prabhuji mere avgun chit, come here. अवगुण चित न धरो He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If one is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can, you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhu ji mere avgun chitna daro.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwar Nandi Vishwaguru Deva ki jay. Prabhu ji mere avguna chitana daro.

0: Dipnare Bhagavane, ki jai, Sudarji Maharaja, ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, ki jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters,
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká,
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action,
2: když poznáš podobu toho činu,
1: then your eyes will open.

0: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
0: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
0: Pak nám object. Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
0: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
0: Pak přichází naše inteligence.
1: Our viveka, which is giving very clear result.
0: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.
0: To, co děláš.
1: Is the best. Go ahead.
0: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
0: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
0: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka.
0: A pokud byste se řídili svojí vivekou.
1: Then we are protected.
0: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance.
0: Ale nevědomost.
1: Our desires,
0: naše touhy,
1: or our ego,
0: nebo naše ego,
1: that will say, ah, we do it.
0: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now, we are human.
0: My jsme lidé.
1: Out of 8.4 million different creatures.
0: 8,4 milionů různých tvorů.
1: We got that kind of intellect and viveka.
0: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
1: And we do have more in our heart what we call karuna.
0: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
1: Karuna means mercy.
0: A to znamená milost.
1: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
0: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
1: Or, O Krishna, O Rama.
0: O Krishna, O Ramo.
1: We are praying for thy mercy.
0: Modlíme se za tvoji milost.
1: And what is that mercy?
0: A co to je ta milost?
1: Thou shall not kill.
0: To nezabiješ.
1: Thou shall not kill.
0: Ty nebudeš zabíjet.
1: Who said this?
0: Kdo tohle řekl?
1: Jesus.
0: Ježíš.
1: Did he say, don't kill humans?
0: Řekl, nezabiješ člověka.
1: And you can kill others.
0: A můžeš zabíjet ostatní.
1: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
0: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
1: Or his mercy.
0: A nebo v jeho milosti.
1: But animals don't know.
0: Ale zvířata to nevědí.
1: So in human heart.
0: Že v lidském srdci.
1: There's a karuna.
0: Je karuna.
1: There's a mercy.
0: Je tam milost.
1: And this mercy, karuna is.
0: To je, to znamená.
1: First is. Towards every living being.
0: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
1: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
0: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
1: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
0: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
1: So. There is we have to show them our mercy.
0: Musíme projevovat svoji milost.
1: Our kindness.
0: Svůj soucit, laskavost.
1: Our humbleness.
0: Naši pokoru.
1: If someone kill us.
0: Kdyby nás někdo zabil.
1: How will we feel?
0: Jak my bychom se cítili?
1: Only someone will say, I am going to kill you.
0: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
1: And don't worry, within 1 week I will kill you.
0: A neboj se, za týden tě zabiju.
1: This 1 week will be horror.
0: Ten jeden týden pro nás
1: day
0: bude
1: night you can't sleep.
0: Hororem ve dne noci.
1: And you don't know where you can hide.
0: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
1: schovat. Life is dear to everyone.
0: Život je drahý pro každého.
1: So similar feelings have every creature.
0: No, obdobné pocity má každý tvor.
1: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
0: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
1: But we are killing.
0: Ale zabíjíme.
1: We eat that animals.
0: A jíme ta zvířata.
1: It is said.
0: Říká se.
1: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
0: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
1: Or who is selling that?
0: Nebo kdo ho prodává?
1: Then, before that, the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
0: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
1: Who requires that?
0: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
1: Means to eat.
0: Ten, kdo to chce k jídlu.
1: So, the 90% sin goes to that one who is eating.
0: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
1: If nobody will eat,
0: kdyby to nikdo nejedl,
1: who will kill the animals?
0: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
1: Only who is mad.
0: Jenom nějaký blázen.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So this is what I wanted to tell.
0: Tohle vám chci říct.
1: That we do consciously, but we are not doing consciously.
0: Takže my sice jsme
1: we
0: vědomí,
1: are doing unconsciously.
0: Ale děláme spoustu věcí nevědomně.
1: Still, it is not very clear in the human's brain.
0: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
1: They do not realize that mercy.
0: Oni si neuvědomili onu milost.
1: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted. Oh, I have pain.
0: Tak říká se, že ten to procítí. Každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
1: That's nothing.
0: Ale to nic, to není nic.
1: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
0: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
1: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
0: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
1: So that soul will not come to that Brahmaloka.
0: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
1: Is rolling again and again further like a snowball.
0: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
1: How to come out of that ball?
0: A jak se dostat z takové sněhové koule?
1: That we are inside.
0: Uvnitř které jsme.
1: Now, if you believe or not.
0: Ať už tomu věříte nebo ne.
1: Believe does not change the reality.
0: Víra nemění skutečnost.
1: If you believe or don't believe.
0: Ať už věříte nebo ne.
1: It is sunsetting now.
0: Teď zapadá slunce.
1: Someone will say no.
0: A někdo řekne ne.
1: Well, in America, somewhere there, in Canada.
0: V Americe, někde v Kanadě.
1: Sun is not setting.
0: Tam slunce nezapadá.
1: But wait.
0: Ale počkej.
1: Wait.
0: Počkej.
1: It will set.
0: I tam zapadne.
1: So the time will come.
0: A tak přijde čas.
1: So if the human will realize this.
0: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
1: Then human soul will be liberated.
0: Pak by byla lidská duše osvobozená.
1: Nowadays even the doctors.
0: A dnešní době dokonce i lékaři.
1: They don't know.
0: Ani lékaři to nevědí.
1: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
0: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
1: Mahatma Gandhi was eating nothing.
0: Mahatma Gandhi nejedl nic.
1: Neither this, neither there.
0: Ani tohle, ani tamto.
1: Very simple food.
0: Velice prosté jídlo.
1: But how was his brain?
0: Ale jaký měl mozek?
1: Swami Vivekanand.
0: Swami Vivekanand.
1: Many others.
0: A mnozí další.
1: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
0: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
1: The many great personalities in the world.
0: Mnoho velkých osobností ve světě.
1: So now so many diseases are coming.
0: A teď je tady tolik nemocí.
1: And we are suffering from those diseases.
0: A my trpíme těmi nemocemi.
1: There's so much cancers.
0: Je tolik rakovin.
1: This is our nourishment.
0: A to je kvůli naší výživě.
1: Because from what you are feeding the animals.
0: Protože to, čím živíte ta zvířata.
1: How these animals are, how is their brain.
0: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
1: Their fear, their suffering.
0: Jejich strach, jejich utrpení.
1: Don't think that animals doesn't feel.
0: Nemyslete
1: and
0: si,
1: they do cry.
0: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
1: You see that the whole body is trembling.
0: Celé jejich tělo se třese.
1: That is coming to them who is eating.
0: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
1: How can we say that we are liberated?
0: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
1: Yes, one day when you are old.
0: Jednoho dne, až budete staří.
1: Lost everything.
0: O všechno přijdete.
1: And you will die.
0: A umřete.
1: But this dying is not the last one.
0: No, ale tohleto umírání není poslední.
1: It will repeat again and again.
0: Bude se to opakovat znovu.
1: Therefore,
0: a znovu.
1: That purification,
0: a proto to pročištění,
1: that prayers,
0: ty modlitby.
1: If you go to the church to prayer,
0: když jdete do kostela se pomodlit,
1: yes, ano, it is something.
0: Něco to znamená.
1: But what are you doing after when you come out of the church?
0: No, ale co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
1: You are going somewhere and eating the beef.
0: Dáte si někde hovězí, jdete
1: or
0: si tam najít nebo vepřové.
1: Or goat.
0: Nebo kozu.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So maybe there is a small tunnel.
0: Možná je takový malý tunel.
1: To go to Brahmloka.
0: Který lze dojít do Brahmaloky.
1: So only limited humans soul can go.
0: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
1: Other go somewhere else.
0: Ostatní jdou někam jinam.
1: So wake up.
0: Tak se probuďte.
1: Wake up.
0: Probuď se.
1: And that purify through sadhana.
0: A pročišťuj se skrze sadhana.
1: Prayers, mantras,
0: mantru.
1: Any religion, anywhere.
0: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
1: Religion is only inspiration.
0: Náboženství je inspirací.
1: But to do, to bring to the highest consciousness.
0: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
1: You have to do.
0: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवपुरी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स।
1: Dobrý večer, moji milí bratři a sestry.
0: Yoga teachers, yoga students.
1: Učitelé jógy a studenti jógy.
0: Yoga in the life around the whole world.
1: Jógy v denním životě na celém světě.
0: And all many, many yoga centers, different yoga schools and ashrams and temples.
1: A vy všichni v různých školách jógy, v různých ášramech, střediscích a v chrámech.
0: When we are learning about our yoga centers,
1: když se dozvídáme o našich jógových centrech,
0: and we have different techniques,
1: máme různé techniky,
0: and we feel good.
1: A je nám dobře.
0: But I said, and it's my not only feeling, but I wish.
1: A já říkám, je to nejenom můj pocit, ale i přání.
0: And I do think that all different yoga ashrams, they are best and good.
1: Že všechny jogové ashramy jsou ty nejlepší, všechny jsou dobré.
0: Doesn't matter if it's religion or no religion.
1: Ať je v tom náboženství nebo není.
0: This is when the God has created.
1: To, co Bůh stvořil.
0: And where the humans was coming.
1: A když přišli lidé na svět.
0: And with the humans we slowly we came far distance to the close and we were mostly in the forest.
1: Tak jsme ušli velikou vzdálenost od těch dob, co jsme žili někde jenom v lesích.
0: We was not immediately like long ago.
1: Před dávnými časy.
0: Ages and ages.
1: Před dávnými věky jsme na tom nebyli tak, jak jsme teď.
0: But we have divided and we think all good for humans, for other creatures and all forest, etc.
1: A všichni smýšlíme dobře s ostatními bytostmi, nejenom s lidmi, ale i s ostatním stvořením, s lesy a tak dál.
0: So that's why yoga is for all.
1: Proto je yoga pro všechny.
0: Yoga is for good health.
1: Yoga je pro dobré zdraví.
0: Harmony.
1: Pro harmonii.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Peace.
1: Mír.
0: And long life.
1: A dlouhý život.
0: And be friends.
1: Abychom byli přátelé.
0: This is for as a yoga.
1: K tomu je yoga.
0: So after in that many who is

0: společně a kýváme na něco, že ano, ale stejně jsme v tom oddělení.
1: And they are separated, but for good things.
0: Ale to oddělení je k dobrému, pro dobro.
1: For example, one have farmhouse.
0: Když má někdo třeba farmu.
1: And there are he have different kind of fruits.
0: A sad a tam má různé ovoce.
1: Other have some kind of vegetables.
0: A další má farmu a pěstuje zeleninu.
1: Others have wheat.
0: Jiný farmář pěstuje pšenici.
1: So everyone is doing good for them.
0: Čili navzájem si prospívají.
1: And they are doing that also giving others.
0: A to, co dělají, tak také je i pro ostatní.
1: It was long ago it is said I don't know but my grandparents was telling.
0: A dřív to tak bylo, já sám to nevím ze své zkušenosti, ale moji prarodiče mi říkali
1: that time was no money.
0: Že v té době ještě neexistovaly peníze.
1: After slowly maybe the coins. Silver or gold.
0: A potom se možná razily nějaké stříbrné nebo zlaté mince, zlatáky.
1: But it is very close time.
0: Ale to je prakticky až nedávno.
1: Before that there was no money, coins, nothing.
0: Dlouho předtím žádné peníze, žádné mince nebyly.
1: And they were living very happy. And everyone was giving each other, someone gave vegetables, some was giving the milk from the cows.
0: A lidé žili navzájem velmi šťastně a navzájem se obdarovávali. Někdo daroval zeleninu, zase za to dostal třeba mléko.
1: So what we need, it was enough.
0: A všichni měli dostatek, co potřebovali.
1: Harmonious life.
0: Byl to harmonický život.
1: And so what that always that when the cows you have milk cows.
0: A tak ten kdo měl krávy a dojil krávy.
1: Then they were giving the milk to others.
0: Tak se mohl podělit toto mléko s ostatními.
1: Others was giving some fruits.
0: Ostatní se zas dělili o ovoce.
1: Giving.
0: Dávali.
1: And happy.
0: A byli šťastní.
1: After saved, it came more the money.
0: Potom do toho vstoupily peníze.
1: And money was that time, it was the Dvapar Yugas.
0: A to už jsme v Dvapar Yuze.
1: And that time, when it came the second, and then everyone who want to have what they have.
0: A pak za ty peníze si každý mohl pořídit to, co chtěl.
1: But that time came the God.
0: A v tu dobu přišel Bůh.
1: And this God, what time they said, who have something.
0: Bůh, který něco má.
1: So it is said, that king on that time, he it was they said like a god.
0: A oni totiž považovali tehdy krále za boha, za vtěleného boha.
1: And it came the gold.
0: A přišlo zlato.
1: So they said no, we don't give you place to the gold.
0: A oni pro to zlato neměli žádné upotřebení.
1: But he said, you have to give.
0: Ale ten král jim řekl, ale musíte mi to dát.
1: When I ask,
0: když vás o něco požádám,
1: then you give.
0: Tak mi to dáte.
1: You give to land.
0: Dáte mi zem.
1: You give the cows.
0: Nebo krávy.
1: You give your many families.
0: Dáte mi i členy rodiny.
1: Living happy. But one can

0: That I am the God.
1: Do té doby žili šťastně, ale pak přišel.
0: And king said.
1: Přišlo zlato a král řekl.
0: He said, we have no any more space.
1: Tady už není žádné místo.
0: So then he said that give me the gold.
1: A řekl, dej mi zlato.
0: He said, well, gold is somewhere in the earth and very little, so give him.
1: A zlato je někde v zemi, nemá žádný užitek, a tak mu ho dal.
0: And when he said yes, then the king said.
1: A potom ten král řekl.
0: My gold will have a place or not.
1: Bude to zlato mít u tebe místo nebo ne?
0: He said, I don't want to give any place.
1: Já mu žádné místo dát nechci.
0: Then okay, can I put gold on your head?
1: No a můžu teda to zlato ti dát na hlavu?
0: How?
1: Jak?
0: Oh, very nice something.
1: Crown.
0: Yeah.
1: Tak z něj udělám korunu.
0: And then became the gold.
1: A tak získalo zlato hodnotu.
0: And now it was little but very powerful gold.
1: I když ho bylo málo, tak mělo nesmírnou cenu.
0: And so now all we are looking for gold.
1: A tak teď všichni hledáme zlato.
0: So that slowly we come and said, we said yes, I want to have.
1: Všichni jsme na tom tak, že se říkáme ano, tohle bych chtěl mít.
0: I cannot give you.
1: Nemůžu ti to jen tak dát.
0: Because it is very expensive.
1: Protože je to příliš drahé.
0: And so slowly they said also the cow milk.
1: A tak pomalu postupně to stejné bylo s mlékem kravským.
0: And all gave the milk.
1: Taky nemůžu ti jen tak dát mléko.
0: They made the yogurt.
1: Vyráběli jogurt.
0: Butter.
1: Máslo.
0: And they all gave them.
1: A předtím to všichni sdíleli.
0: But then it is said.
1: Ale potom se říká.
0: How expensive is the milk?
1: Jak drahé je mléko?
0: No, that's nothing.
1: Je levné.
0: I want to give you milk because I have little children. I give you milk to your children. Just give it.
1: Mám malé děti, tak si vezmu mléko, abych měl pro děti a jenom si ho tak můžu vzít.
0: Then people begins to give for the milk.
1: A tak pak lidé začali platit i za mléko.
0: For what?
1: Za co?
0: Coffee.
1: Za kávu.
2: Čaj.
0: And the tea.
1: A za čaj.
0: Okay, you can have a tea, why not?
1: Můžete si dát čaj, proč ne?
0: So there we became like something like drinking.
1: A tak jsme měli ty různé chutě, co chceme za nápoje.
0: So they give the milk for the tea.
1: A tak jsme si dávali mléko do čaje.
0: But people liked it.
1: A lidem to chutnalo.
0: So some people they made one shop.
1: A někdo si otevřel obchod.
0: And they made begin to make the tea and coffee.
1: Čajovnu a kavárnu začali prodávat kávu
0: with
1: a
0: milk.
1: Čaj s mlékem.
0: And when make the coffee or tea, then you need the milk.
1: A když děláte čaj nebo kávu, tak k němu potřebujete mít mléko.
0: And you have to give money.
1: A za to se platí peníze.
0: For the coffee and tea.
1: Musíte si zaplatit za ten čaj i za kávu.
0: So they are taking milk, giving, but they are giving nothing, and money and everything is going.

0: tak sice mají to mléko, ale už ten oběh nefunguje. Dostávají se do toho peníze a všechno to jde pryč.
1: So they said, if you want to give milk for the tea and coffee.
0: No, tak pokud chcete dát mléko pro čaj nebo kávu,
1: then you have to give money.
0: Tak za to musíte zaplatit peníze.
1: And so, you know, tea and coffee.
0: A víte, jaký je čaj a jaká je káva.
1: Even at a petrol place.
0: I na každé čerpací benzínové stanici.
1: So we go to the petrol.
0: Když bereme benzín.
1: And there is something coffee.
0: Tak nám tam nabídnou kávu.
1: Tea.
0: Čaj.
1: And how expensive is one coffee?
0: A jak drahý je tam ten jeden šálek kávy?
1: Sometimes they said four euros.
0: Někdy stojí i 4 euro.
1: No. How much is that?
0: Kolik to je?
1: And you said, okay, one coffee, tea for me, tea for you. We are five in the car. How much money goes?
0: Tak si řeknete, tak dobře, já si dám čaj a ty si taky dáš čaj a je nás pět v autě a kolik peněz to je dohromady?
1: And then somebody have golden ring.
0: A někdo má zlatý prsten.
1: Or something gold in the nose.
0: A nebo zlatý kroužek v nose.
1: So they are giving the tea, a coffee.
0: A tak si dávají čaj nebo kávu.
1: And giving from that gold.
0: A směňují to za zlato.
1: Likewise we humans.
0: A tak je to podobné s námi lidmi.
1: Now what we are doing great.
0: To, co teď děláme, je veliké.
1: We are doing good, but we are losing.
0: Děláme spoustu dobrého, ale zároveň o spoustu přicházíme.
1: Good house.
0: Máme dobrý dům.
1: Good dress.
0: Dobré oblečení.
1: And good instruments.
0: Dobré nástroje.
1: Like a car.
0: Jako auto.
1: Aeroplanes.
0: Letadlo.
1: And here everything.
0: Máme veškeré vybavení.
1: This is all slowly we went to in this way.
0: A tak jsme se pomalu vydali tímto směrem.
1: But then it is said.
0: Ale říká se.
1: You have everything.
0: Máš všechno.
1: Someone says, I have gold.
0: Někdo řekne, mám zlato.
1: And land.
0: A půdu.
1: Many things.
0: Pozemky, spoustu věcí.
1: O man.
0: O člověče.
1: I have everything.
0: Mám všechno.
1: But again that gold say.
0: Ale znovu to zlato řekne.
1: No.
0: Ne.
1: I will remain, not you.
0: Já zůstanu, ale ty nezůstaneš.
1: And so very rich person.
0: A velký boháč.
1: We don't know where the money is.
0: Nevíme, kde má peníze.
1: Or what kind of any gold or the silk or.
0: Ať má někde nějaké zlato nebo hedvábí.
1: And then it is said.
0: Říká se.
1: God said, enough.
0: Bůh řekne, stačí.
1: You enjoy enough.
0: Už jsi z toho užil dost.
1: But this is not yours.
0: A tohle není tvoje.
1: Of course my.
0: Samozřejmě, že to je moje.
1: God, what do you think now?
0: Co si myslíš, Bože?
1: Yes. There was a story where that I'm not telling.
0: Je takový příběh k tomu, ale ten vám neřeknu.
1: But God gave everything.
0: Ale musíte se všeho vzdát.
1: And said, now we don't need you. We are all doing humans how we are.
0: A lidé řeknou, teď už si vystačíme, nic nepotřebujeme.
1: But then God, I don't know where he is sitting.
0: A pak Bůh, nevím, kde přesně sedí, kde dlí.
1: Never. We never see.
0: Boha nikdy nevidíme.
1: But he sees us.
0: Ale on vidí nás.
1: And so, what they said, he touched one, your gold, and remain here, and we die, then you.
0: A tak pak, když se toho Bůh dotkne, tak to zlato tady zůstane, ale my odcházíme, Hariom.
1: O man.
0: O člověče.
1: For what we came.
0: Na co jsme sem přišli?
1: How we want to live.
0: Jak chceme žít?
1: Everything was good.
0: Všechno bylo dobré.
1: But you did not understood me, oh my humans.
0: Ale ty jsi mě, člověče, nepochopil.
1: You did not understand the God.
0: Nepochopil jsi Boha.
1: Come on.
0: Pojď.
1: So doesn't matter which religion, which there, anywhere, only human, one human, that's all.
0: A je jedno, jaké je to náboženství, jde jenom o to, že člověk je člověk, to je celé.
1: So it is my religions, your religion, their religions.
0: Ať je to moje náboženství, vaše náboženství, jejich náboženství.
1: It's a good.
0: Všechno je to dobré.
1: But when our birth, breath, it comes out, Hariom.
0: Ale když naposledy vydechneme, tak tím to končí.
1: Inhale and exhale.
0: Nádech a výdech.
1: Bez. Exhale.
0: A poslední výdech.
1: In the car there is something exhale, you know.
0: In the car. V autě je taková.
1: How will go?
0: Jak to auto dál pojede?
1: Well, it stops that.
0: Když zatáhnete za ruční brzdu, tak zastaví.
1: So live good, happy, relaxed.
0: Čili žijte dobře, šťastně, uvolněně.
1: And many living, very many years they were living.
0: Mnoho lidí žilo mnoho let.
1: Now we have all, but we cannot enjoy.
0: A teď, i když máme všechno, tak si to už nedokážeme užívat.
1: And so we are here.
0: A tak jsme tady.
1: But again, ale the God said.
0: Znovu Bůh říká.
1: And God said this, please live healthy, happy,
0: prosím,
1: relaxed,
0: zdravě, šťastně, uvolněně,
1: etc.
0: A tak dál.
1: And that is God give us yoga.
0: A proto nám Bůh dává jogu.
1: And what is the yoga?
0: A co je to yoga?
1: We will see, if we see the all books,
0: když
1: everywhere, every yoga centers, tell them which kind of practice you are doing.
0: Když se podíváme na všechny ty knihy o józe ve všech jogových centrech, tak si řekneme, jakou kdo dělá jogu, kolik je druhů jogy.
1: Which kind of mantra means kind of practice.
0: Jaký typ cvičení, jaký typ mantry.
1: But
0: ale
1: we think this is yoga is for this and what is your for? No. It is God has given like this about yoga to make our body healthy, happy, long life and peaceful.
0: A my si myslíme, že yoga je pro tohleto a pro tamhleto, ale Bůh nám jogu dal proto, abychom si udrželi zdravé tělo, šťastné tělo, abychom v něm mohli dlouho žít.
1: Live life.
0: Abychom žili svůj život.
1: Live happy.
0: Žili šťastně.
1: Feel relaxed.
0: Cítili se uvolněně.
1: Feel comfortable.
0: Pohodlně.
1: And do good.
0: A dělali dobro.
1: Oh my man.
0: O můj člověče.
1: You are. God has given you one instrument.
0: Bůh ti dal jeden nástroj.
1: And that is the yoga.
0: A to je yoga.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And be healthy and happy through yoga.
0: A buďte zdraví a šťastní díky józe.
1: Hariom.
0: Hariom.

0: आराधी भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर Sister brothers,
1: všechny moje drahé sestry a bratři.
0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 miles.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace
1: mír
0: and bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many, many people send a message and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga and their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte, tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that is not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many, many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže
0: that
1: pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman, tak highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and Patan.
1: Uthan a Patan.
0: When we come on the peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: Jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back under our rock.
1: A nebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva,
1: tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in the cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold the soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána. Prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so, how we have got, Shiva has given us about yoga.
1: Takže
0: everything.
1: Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now these three from nest nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is a rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: A je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then call the Svar Yoga.
1: Takže tyto nády, o tom mluvíme jako Svar Yoga.
0: And Svar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourself which nostril this flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida Pingala this both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is then blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: A right nostril blocking and the left cross. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
0: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just what

0: here on this side.
1: Tady na hřbetu ruky.
0: And we shall exhale.
1: Takže vydechneme.
0: And breath out with both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
0: And find out where the more breath is coming out.
1: A zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
0: Now for example myself.
1: A já třeba teďkon.
0: Is coming from the right nostril, very strong.
1: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
0: If someone has flu.
1: A když má třeba někdo chřipku.
0: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
1: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
0: So this nostril is going on now for me.
1: Takže mě teďkon proudí víc
0: pravá. And it will go about half hour.
1: A bude to tak asi půl hodiny.
0: Or less.
1: Nebo méně.
0: Or more.
1: Nebo víc.
0: And so if we want to change the nerve systems how the breath is going.
1: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
0: So for example.
1: Tak například.
0: If you want that flowing left nostril now.
1: Tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
0: But it is right side is my this nostril flowing.
1: Ale teď mám víc to proudí pravou.
0: Very strong.
1: Teď je to silné v pravé.
0: But I want to go to the left nostril.
1: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
0: Ida do Pingala.
1: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
0: So if I want to open my left nostril,
1: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
0: then we should take little cloth,
1: tak bychom si měli vzít kus látky,
0: or our one hand under the armpit.
1: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
0: So,
1: pod rameno.
0: We take this some cloth and put it in our
1: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
0: And wait for a while.
1: A chvilku počkáme.
0: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
1: A automaticky, když si to dáme pod do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
0: So this is the one should know everyone is very easy, very good how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left.
1: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat, ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
0: Those who want to make the Swar Yoga.
1: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
0: Swar Yoga, so it is like this, when we want to drink water.
1: Je to tak, že když chceme se napít vody.
0: Then we should go through the left nostril.
1: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
0: And when we are eating, we go to the right nostril.
1: A když jíme, tak pravou.
0: Those who are practicing this.
1: A ti, kteří tohle cvičí.
0: Swar Yoga.
1: Cvičí Swar Yogu.
0: It's very easy for them.
1: Tak pro ně je to snadné.
0: But for others not.
1: Ale pro ostatní ne.
0: We have to learn about 1 month. Or 2 months or 3 months.
1: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
0: Then it is said also.
1: A pak se také říká.
0: That when we are sleeping.
1: Že když spíme.
0: So it is said that we should let it flow our nostril right one.
1: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
0: But someone said no, that the heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No. Heart is not suppressed like this.
1: Levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.

0: čili když spíme na levé straně,
1: then this is like is awakened.
0: Tak se probouzí.
1: So this all there is very nice books, there are Svara Yoga.
0: A jsou tam krásné knihy o svarioze.
1: Because we are all learning about physical in our body.
0: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
1: So this is pranayama.
0: A to je pranayama.
1: So then if you know how is flowing left or the right.
0: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou?
1: But we said okay, now we will practice pranayama.
0: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
1: Then mostly we should begin with left nostril.
0: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
1: And in that way the right nostril.
0: A tak potom ta pravá.
1: Gently from our thumb.
0: Tu si jemně palcem.
1: We close the right.
0: Uzavřeme tu pravou nosní dírku.
1: Nostril, yeah. Now the right side is coming more breath.
0: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
1: And so these two fingers.
0: Takže ty dva prsty.
1: The index finger.
0: Ukazovák.
1: And middle finger.
0: A prostředník.
1: These two should come to the our above the nostril, the nose, little above the nose.
0: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem, nad středem mezi obočím.
1: So it is said the right one.
0: Takže říká se, že ta pravá,
1: which has Surya Nadi,
0: které odpovídá Surya Nadi,
1: and left side is the we call the moon nadi.
0: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
1: So this we have to take, so we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
0: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
1: It is said that mostly when somebody gets some problems and stroke.
0: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce.
1: And that's because from the left nostril.
0: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
1: So one is half not can move.
0: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
1: But that will slowly, slowly again comes back.
0: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
1: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
0: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
1: But they, when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
0: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
1: So how is the blood flowing here?
0: Jak tam proudí krev?
1: And so if it is very good they will say yes you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
0: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou bude to dobré, nebudete
1: so nehybný. It will again come back.
0: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
1: But when other one, right one.
0: Ale když je to ta pravá strana.
1: If they have some the a stock.
0: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí.
1: It will be too hard.
0: Tak to bude těžké.
1: And it is said can be died.
0: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
1: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
0: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
1: So through this pranayam, which we long we can do many things.
0: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
1: if we can control
0: tak pokud to dokážeme řídit
1: both our nostrils
0: obě nosní dírky
1: Ida Pingala
0: Idu I Pingalu
1: then we can expand more our life
0: tak si můžeme prodloužit život
1: so this is that science of the yoga
0: takže ta yoga
1: the yoga is a science of the humans
0: yoga je vlastně vědou o člověku
1: and one should not say I will do this and that and cook no be silent be calm that's like this
0: a neměli bychom říkat udělám to a tohle měli bychom mít v klidu a potichu
1: so this is Ida Pingala tak, and Sushumna
0: takže Ida Pingala a Sushumna
1: you have your book one very beautiful Yoga in Daily Life book.
0: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
1: And also beautiful book the what is one about the chakras.
0: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly.
1: What is the name of that?
0: Hidden powers in humans.
1: Hidden powers in human.
0: Skryté síly v člověku.
1: That's beautiful. You should go and read this.
0: To je krásná, měli byste si ji přečíst.
1: So that's why Yoga in Daily Life book which you have.
0: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
1: It's very sciencely having this book.
0: Tak je velice vědecky sestavená.
1: And of course there are many other yogis.
0: A je samozřejmě mnoho dalších.
1: Many swamiji,
0: yoginů, svámiů.
1: The yogas, swamis.
0: Různých jogových svámiů,
1: sannyasis,
0: sannyasinů.
1: They have this all science.
0: Taky tu všechnu tu vědu.
1: From many many years.
0: Už mnoho mnoho let.
1: And of course from them we all getting this all material.
0: A od nich také ty materiály máme.
1: So don't think that I have done.
0: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
1: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
0: Já jsem jenom vybral to nejlepší a dal to do těch svých knih.
1: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
0: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu. A
1: it is the Shiva he brought that.
0: Já jsem to dal dohromady.
1: The Shiva have brought then yoga.
0: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
1: And that about 85 prad madamam the practice the postures
0: a vlastně on cvičil 85 pozic
1: then after many many
0: a potom vzniklo mnoho dalších
1: so in that this pranayam
0: a v tom je také pranayama
1: and in, if you do the pranayam then first we should learn the svara yoga
0: a pokud byste ji cvičili tak byste se nejdřív měli naučit svara jogu
1: it will come
0: přijde to
1: in our yoga and daily life
0: i v Josef denním životě
1: around the world many many countries
0: po celém světě v mnoha zemích
1: very good yoga teachers máme, yoga and daily life
0: máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě
1: and it will go whole expanding in the whole world.
0: A rozšíří se to do celého světa.
1: Of course, there are many many also very good swamis, yogis and they know very good also and they are giving very good.
0: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
1: So it is not that only this one or that one.
0: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
1: Is different.
0: To je něco jiného.
1: But finally, again.
0: Ale nakonec, ne.
1: Because at the end we don't know what to do.
0: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
1: We did all.
0: Dělali jsme všechno.
1: But now what?
0: Ale co teď?
1: Then it comes only prayer.
0: Tak pak už přichází jen
1: mantra.
0: Mantra.
1: And prayers.
0: A modlitby.
1: So what we yesterday begin to give from our Sadguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
0: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Čího k Mahaprabhučímu.
1: Om Sri Deepa Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Sem v tvém ukrytu.
0: I am in your shelter.
1: Sem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in the other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichari. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than you, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.
1: Nath znamená Bůh.
0: So, Aap. Aap, you.
1: A ty.
0: Bina, without.
1: Bina je bez.
0: Kon, who is that?
1: Kdo to je?
0: Hamare nath, I have no other any god.
1: Nemám žádného jiného boha.
0: Jinko, jisko, to whom?
1: Komu?
0: Jai pukari hai, whom I can ask others.
1: Koho bych mohl požádat?
0: Without you.
1: Bez tebe.
0: Jahan dekhun, jahan aap hi aap. Wherever I see,
1: co?
0: I look.
1: Kamkoliv se podívám.
0: Aap hi aap hai. Wherever I look, everywhere I see you, my Gurudev.
1: Tak všude vidím tebe, můj Gurudeve.
0: Nitya chetan nirakari hai. O Gurudev.
1: O Gurudeve.
0: You are nitya, ever.
1: Jsi nitya, navždy.
0: Chetan, awaken.
1: Vždy probuzený.
0: Nirakari, it is also nirakar. There is no one on one, all nirakar, like a sky.
1: Jako nebe, všude.

0: अभय नित्य चेतन निरकारी। फर्दर
1: डाल है
0: आप पापी अनेकों आगे उबारिया, द पापीज मीन्स मैनी मैनी हु डिड मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस,
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů
0: sin.
1: A hříchů.
0: Who have so many sin.
1: Kdo má tolik hříchů?
0: Aneko, many, many.
1: Mnoho.
0: Age ubaria hai. O Gurudev.
1: O Gurudev.
0: You liberate them also.
1: I ty osvobodíš.
0: Ab meri bari hai. O Gurudev is my time.
1: O Gurudev je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. Oh my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudev, buď prosím ke
0: mercy, merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja, we are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal Karo. Aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanand ji, Holy Guruji said,
1: Madhavanand ji řekl,
0: aapke. So, kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavananji said to Holy Guruji.
1: Sem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhuji mu.
0: Charan kamal balihari hai in your holy feet.
1: U tvých svatých.
0: Like a flower. Kamal.
1: U tvých svatých nohou, jako u květu.
0: Balihari hai, I give you to your in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanand ji, aapke charan kamal balihari hai.

0: ధ్యాన మూలం గురు మూర్తి పూజా మూలం గురు పదం మంత్ర మూలం గురు వాక్యం మోక్ష మూలం గురుర్ కృపా. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆరాధి భగవాన్ అలక్పురి జీ మహాదేవ్ కీ జయ. దేవాదిదేవ్ దేవేశ్వర్ భగవాన్ దేవ్పురి జీ మహారాజ్ కీ జయ. సద్గురు దీప్ నారాయణ్ మహాప్రభుజీ కీ పరమ కృపా శాంతి. ఓం మహాప్రభుజీ. సద్గురు స్వామి మాధవానంద్ జీ భగవాన్ కీ జయ. ఆల్ మై డియర్
1: మొయద్రాజి,
0: గుడ్ ఈవినింగ్.
1: Dobrý večer.
0: We are very blessed that we can have satsang, means Gurudev.
1: Je to velké požehnání, máme velké požehnání, že můžeme mít satsang s Gurudevu.
0: It is our Gurudev who give us knowledge and takes up to the supreme highest God, or where we can go above everything.
1: Náš Gurudev nám dává poznání a dává nám cestu k nejvyššímu.
0: From Shiva, Brahma, Vishnu, above them also still, above the Shiva times, is that Guru Kripa.
1: Nad Shivou, Brahmou a Vishnuhem je ještě výše Guru Kripa.
0: May Shiva becomes Guru.
1: Shiva může být
0: Vishnu,
1: guruem Vishnu také,
0: and Brahma,
1: i Brahma.
0: But when the name comes as a guru,
1: ale když přijde jméno jako guru,
0: then is the highest.
1: Tak to je nejvyšší.
0: And of course, when we come to the word guru,
1: a samozřejmě když přijdeme ke slovu guru,
0: etc.,
1: a podobně,
0: then the highest is the Bhagavan Ganesha.
1: Tak potom nejvyšší je Bhagavan Ganesha.
0: So we have to always, first we should say salutation to Bhagavan Ganesha.
1: Tak jako první bychom měli pozdravit Bhagavana Ganeshu.
0: And so you know that all, even the Shiva, before Shiva should be worshipped Ganesha.
1: A vy víte, že ještě před Shivou by měl být uctíván Ganesha.
0: And you know all very much.
1: A všichni to dobře víte.
0: Therefore the Ganeshji.
1: A proto Ganeshji.
0: And he is very humble, very kind, very good.
1: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
0: And Ganesha doesn't be angry and not making separate.
1: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
0: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth,
1: celý vesmír, všechna boží jména, naše země.
0: In this all Ganeshji.
1: Tak tam všude je Ganeshji.
0: Therefore, we said,
1: a proto říkáme,
0: anything we do new,
1: že ať už děláme cokoliv nového,
0: make your house,
1: stavíme dům,
0: then what we make a foundation,
1: když děláme, klademe děláme základy,
0: the earth breaking,
1: položení základního kamene,
0: and that earth breaking is the one of the very greatest.
1: A to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
0: Without that nothing can be.
1: Bez toho nic nemůže fungovat.
0: And so we are saying when we go to the Shiv Purana.
1: A tak říkáme, když v Shiv Puranách.
0: And in the Shiv Puranas.
1: Viděli jsme Shiv Purány a tam.
0: They said that the whole earth.
1: Tam říkali, že celá země.
0: And whole earth is calling.
1: Celá země volá.
0: I am mother.
1: Já jsem matka.
0: I am the mother earth.
1: Já jsem matka země.
0: And I am holding everything.
1: A vše držím.
0: And so whatever we are doing.
1: A cokoliv tedy děláme.
0: We should say to Ganesh.
1: Tak bychom měli říct Ganeshovi.
0: And that's why I said always.
1: A proto vždycky také říkám.
0: First when we wake up we said I am human.
1: Jako první, když se probudíme, tak si říct jsem člověk.
0: And second the holy mother earth.
1: A druhý je svatá matka země.
0: Mother, may I step on you.
1: Matko, dovol mi, abych se na tebe postavil.
0: Etc.
1: A podobně.
0: Also when we are making some the farmers.
1: A podobně i farmáři.
0: And on which day, what time they should make the working to make some crops.
1: Tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
0: Also here in Europe, you know, many people know this.
1: A i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná.
0: And mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree.
1: A když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce.
0: And people have in the house or in the, on the door.
1: A lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě.
0: And then all seeds goes dry.
1: A to jehličí pak uschne.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: But the farmers they know.
1: Ale farmáři ty vědí.
0: Not a bit many people in the big cities.
1: Lidé ve městě to zas tak moc dobře neví.
0: And on the new moon.
1: Že když je nov.
0: First or the second new moon.
1: První nebo druhý.
0: So during the that time is a very little tiny this moon.
1: Tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenoučký.
0: It is like round.
1: A je to takové kolo, kulatý.
0: And that is going more and more becoming the full moon.
1: A postupně se naplňuje až do úplňku.
0: So if we do something.
1: Takže když něco děláme.
0: Making our crops.
1: Třeba úrodu sklízíme.
0: Or our fruits.
1: Nebo ovoce.
0: Or that is one of the best thing.
1: Tak je to jedna z nejlepších.
0: So many farmers said.
1: Času. A mnoho farmářů pak říká.
0: Some was telling in the in Austria.
1: Někdo v Rakousku to říkal.
0: And the Austrian farmers in river and in mountains.
1: A byli to nějací rolníci rakouští z hor.
0: And they said. that they have kept these Christmas trees.
1: A říkal, že si uchovali ten vánoční strom.
0: For many years they have this.
1: Mnoho let už to schovávají.
0: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
1: A ty a přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
0: And the same thing is how it will grow good and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
1: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
0: Similarly, they know the when will be the rain will come.
1: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
0: And which time the coming.
1: A v kolik hodin přijde.
0: That's very important one.
1: To je také důležité.
0: Well, in some countries or what we call the rainforest.
1: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
0: That is all the times.
1: A tam je samozřejmě prší furt.
0: So there are different countries, different.
1: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
0: So in that after we call

0: When we sit up on our bed morning when we get up.
1: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
0: Then I said always that I'm human.
1: Tak to poručuji, abyste si řekli, já jsem člověk.
0: Our eyes are open now.
1: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
0: So we see the holy photos, pictures, Gurudevs or any.
1: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
0: Some have Christians, some have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
1: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
0: And after that,
1: a potom,
0: we said, Mother Earth,
1: řekneme,
0: can
1: Matko,
0: I step on you?
1: Matko Země, mohu na tebe stoupnout.
0: That time, the Mother Earth, she is awakening.
1: A v tu chvíli se Matka Země
0: and
1: probouzí.
0: And she takes care of the child.
1: A stará se o své dítě.
0: And this Earth said,
1: a ta Země pak řekne,
0: my child,
1: moje dítě,
0: you can step on me.
1: Můžeš na mě stoupnout.
0: I will control, I will protect you.
1: Budu tě chránit.
0: Mother is greatest.
1: Matka je největší.
0: And therefore, but mother has to be a mother.
1: A matka musí být matka.
0: The children will be till the last life.
1: Až do konce života budou děti dětmi.
0: She will be blessings and giving love all children, doesn't matter girls or the boys.
1: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
0: One day one grandmother said,
1: jednou řekla jedna babička,
0: and she was age of 85,
1: bylo jí 85 let,
0: or 90,
1: nebo možná 90,
0: and she was a grandmother,
1: a už byla babička.
0: So her son was in other village.
1: A její syn žil v jiné vesnici.
0: Or other, yeah, other village or other city.
1: Nebo v jiném městě.
0: And mother is in other little village where she is there.
1: A ta matka je v jiné vesnici.
0: So one her mother's son who's already he have the children.
1: A ten její syn, který už má své vlastní děti.
0: So merchant who was in some city,
1: byl obchodník v nějakém městě.
0: He was every day or every 3-4 days he was calling mother and how are you and so and she also.
1: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
0: So one day he came to that village.
1: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
0: And his mother was there and she was hugging his child.
1: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
0: And his son said,
1: obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
0: Mother, what can I do for you?
1: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
0: And what would you like to have?
1: Co bys chtěla mít?
0: Which kind of food?
1: Jaké jídlo?
0: Which kind of dress?
1: Oblečení.
0: What you like, mother?
1: Co bys si přála, maminko?
0: Money?
1: Peníze.
0: Or may you would like to have some golden or necklace?
1: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek?
0: Or should I massage you, mother?
1: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
0: Mother, what can I do for you?
1: Co pro tebe mohu udělat?
0: mother said.
1: A ta maminka řekla.
0: My child.
1: Mé dítě.
0: I don't need anything.
1: Já nic nepotřebuju.
0: I have everything.
1: Já mám všechno.
0: But what can I do for you, mother?
1: Ale co teda pro tebe
0: mother,
1: můžu udělat? A maminka řekla.
0: She said, yes, my child.
1: Ano, něco ano.
0: I want for you.
1: Chci pro tebe.
0: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
1: Teď ti něco dám, synu.
0: So he said, yes, mother, what can I do?
1: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
0: She said, my son.
1: A ona řekla, synu.
0: I gave you the birth.
1: Porodila jsem tě, dala jsem ti život. I
0: bring your child as my child.
1: Seš moje dítě.
0: So I was in your birth. I was with you, my child.
1: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
0: And you tell me often that what I want.
1: A ty se mě často ptáš, co chci.
0: So, my child, my son.
1: Tak synu.
0: I was with you for your birth.
1: Byla jsem u toho, když ses narodil.
0: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
1: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
0: That's I want only.
1: To je jediné, co si přeju.
0: Mother said.
1: Řekla ta maminka.
0: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
1: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
0: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are they coming and. But still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
1: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu.
0: And když if we will do like this,
1: a pokud bychom to takhle udělali,
0: then I can tell you,
1: tak vám mohu říct,
0: that many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
1: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
0: So in that way, also son or daughter, they are grown.
1: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
0: And there are two things.
1: A k tomu jsou dvě věci.
0: First is that when we make a new house,
1: tak zaprvé, když postavíme nový dům,
0: we should know which constellation should be.
1: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
0: And you should know in Jyotish.
1: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
0: You can learn in that.
1: Můžete se to naučit.
0: And it is that how many days the earth is sleeping. mother is sleeping.
1: Kolik dnů matka země spí?
0: And other times is that where mother is awakened.
1: A jindy je zase probuzená.
0: So don't put a something to break your earth when earth is sleeping.
1: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
0: And when it is awakened,
1: a když je probuzená,
0: then you will say to mother,
1: tak potom řeknete matce,
0: mother, can I make for my house?
1: Matko, mohu tady postavit si dům?
0: And that we call earth breakdown.
1: A tomu se říká česky položení základního kamene.
0: Yes. Then the house will be.
1: A pak ten dům bude.
0: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
1: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
0: The peace.
1: Mír.
0: There will be no fighting between the husband and wives.
1: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
0: Children and parents.
1: Děti a rodiči.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Because and that house is very pleasant.
1: A takový dům je i příjemný.
0: How is that pleasant? Mother gives the birth and you give the child in her hands, arms.
1: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
0: And that time when child comes in her hand.
1: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
0: You know that mother had pain. It's not so easy.
1: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
0: But when the mother takes the child and to her chest.
1: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
0: she forgets no pain.
1: Tak na tu bolest úplně zapomene.
0: That mother.
1: A ta matka.
0: We should respect.
1: Matku bychom měli uctívat.
0: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
1: Říkáme
0: first
1: toto.
0: God is the mother.
1: První Bůh je matka.
0: But the mother have to be a mother.
1: Ale matka musí být matka.
0: And now it is people don't respecting.
1: Teď to lidé nerespektují.
0: Many they give the child to husband and said, I go away.
1: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou jen.
0: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much, she asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
1: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
0: That is very important.
1: A to je důležité, velice důležité.
0: And second, third.
1: A za třetí.
0: Special birth, then earth.
1: Porod.
0: Breaking.
1: Země nebo položení základního kamene a za třetí.
0: Then making the puja.
1: Dělat puju.
0: Yagya.
1: Yagyu.
0: This also on which day what common constellation?
1: Také v jaký den, při jaké konstelaci to
0: then
1: dáte,
0: we make this yagya or place.
1: Tak uděláme to místo na yagyu.
0: And there on the earth. We are making on the earth.
1: Děláme to na zemi.
0: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our ashram. That is okay. But it should be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
1: Takže dneska máme často děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
0: Then it will be harmonious.
1: Pak to bude harmonické.
0: And then it is said.
1: A pak se také říká.
0: As a human.
1: Že jako člověk.
0: We know that one dies.
1: Jako lidé víme, že když zemřeme,
0: so one is buried in the earth.
1: Tak jsme pohřbeni do země.
0: It means that we give them again to earth, to the mother.
1: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
0: Or we are burning.
1: A nebo když nás pálí.
0: This is also because agni. Tak to the je, fire, to the all cleaning.
1: To je zase agni, oheň, který všechno čistí.
0: But we have to with this.
1: Ale musíme to tak dělat.
0: And that time also we give the mother this dead body in the earth.
1: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
0: Or agni dev also that we give to the fire.
1: A nebo agnidéví ohni dáme to tělo.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: Also we are doing as a for the mother.
1: Tak to také děláme pro matku.
0: In that way, if we, then it is said.
1: A pak se tedy také říká.
0: When one die in the house.
1: Že když člověk zemře v domě.
0: Then we mostly all on the same day they bring to the grave.
1: Tak většinou ten samý den to tělo se odveze třeba do hrobu nebo někam.
0: And then from there they say to the give to the mother on the earth and it is dead body now.
1: Takže zase dá to matce zemi, je to v tu chvíli, že je to mrtvé tělo.
0: The prana is gone.
1: A prana je pryč.
0: In prana is with that is the soul or the jiva.
1: V práně je ta duše, jiva.
0: So then dead body.
1: A to mrtvé tělo.
0: Then it is said, now you have to, we have to then wash ourselves.
1: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
0: So after coming to the crematorium or in the earth or like this.
1: Čili potom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
0: That time is the completely other atmosphere becomes.
1: Tak začne úplně jiná atmosféra.
0: Maybe to the fire.
1: Možná díky tomu ohni.
0: Or the waters.
1: Nebo vodě.
0: Or earth.
1: A nebo zemi.
0: But now this is dead body.
1: Ale už je to mrtvé tělo.
0: Dead body now we should not have in our house.
1: A to už bychom pak neměli mít v domě.
0: Therefore we make the ceremonies of the dead.
1: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
0: Then we have to come and we should wash ourselves.
1: A musíme přijít a umýt se.
0: Yes, the dress we have to wash.
1: Ano.
0: And then come in the house.
1: Vyprat si oblečení a přijít domů.
0: And then in the ashram, there when we come, we make the dipak light for the dead persons.
1: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
0: Because the dead anything in the house one should not have.
1: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
0: Otherwise it's like a rakshaki.
1: Protože to je taková rakšasická.
0: And so
1: energie.
0: Therefore it is said.
1: A proto se říká,
0: human should not take in the mouth dead flesh.
1: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
0: You can drink milk of the mother.
1: Můžete pít mateřské mléko.
0: But after when mother is died, we cannot take anything from mother.
1: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic vzít nemůžeme.
0: So doesn't matter. Death is a death.
1: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
0: There are different kind of creatures.
1: Jsou různé druhy tvorů.
0: So they are different and we are human.
1: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
0: But when the body, they die.
1: Ale když zemřou.
0: Doesn't matter if it's a snake.
1: Ať už je to had,
0: a fish,
1: ryba.
0: Or any animals.
1: Nebo jakékoliv zvíře.
0: So when they died or you we kill them.
1: Tak když zemřou nebo když je zabijeme.
0: Then it is on the we have given to the mother earth.
1: Tak jsme to dali matce zemi.
0: Not in the house.
1: A ne do domu.
0: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
1: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů v životě.
0: So meat is from the dog or from the cat or the cows or the buffaloes or the leffaloes or fish or anything. Dead body is when we are living body, we are completely separated.
1: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
0: And so it is the mother, the earth.
1: Takže je to matka země.
0: And the earth is holding very much.
1: A země to hodně drží.
0: And so father is of course more than mother also, the father is very, very powerful and everything.
1: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
0: That's why we are making oneness.
1: A proto děláme jednotu.
0: And if you, therefore, if you said I marry.
1: A proto, když řeknete, že se oženíte nebo vdáte.
0: And then you will be with together couple.
1: A pak žijete v páru.
0: And giving the children.
1: A máte děti.
0: And don't say that I will go away and you can have your child or this child and I want to marry other and this. This for humans should not be.
1: Tak lidé by pak neměli říct, já půjdu za nějakou jinou ženou nebo za jiným mužem a ty si nech děti a podobně.
0: It was many also in these countries it said, I think someone said.
1: Myslím, že někdo řekl, že v těchto zemích.
0: So if one couple dies,
1: když zemře někdo z páru,
0: then they were sad,
1: tak jsou smutní,
0: but they will not marry second.
1: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
0: And you know that in Christian that or marriage only once.
1: A víte, že v křesťanství je svatba je sňatek
0: jenom jednou. Give the second time.
1: A po druhé už vás neodají.
0: And if one dies,
1: a když někdo zemře,
0: so on, then still, where once married cannot be married in the church.
1: Tak když už se, když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
0: but now in this Kali Yuga,
1: ale v téhle Kali Yuze,
0: everything is different.
1: Je všechno jinak.
0: So this evening morning when we get up from our bed.
1: Čili ráno, když vstaneme z postele.
0: The bed of the bed or we are sleeping on the with the some cloth and on sleeping on the earth.
1: Když staneme z postele anebo když ležíme na zemi na nějaké podložce.
0: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
1: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
0: So this is given to the humans.
1: A tohle je dáno lidem.
0: And many animals, there are certain, they have, and they don't, they die again. Then. If one couple is died, the second will very soon or later they will die, but not we go second.
1: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
0: So That is very, very important.
1: To je velice důležité.
0: So mother.
1: Takže
0: and we are doing everything.
1: Matka, my děláme všechno.
0: Even though when little child is there, is the child is urinating on mother's lap.
1: Víte, že když třeba malé děťátko se
0: toilet makes everything.
1: Počurá matce na
0: kníně. We vomiting.
1: Nebo zvrací.
0: And mother will say not art. No, no.
1: A maminka.
0: Mother be the happiness is cleaning her child.
1: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
0: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
1: Když musí třeba jít něco nakoupit.
0: And she give the child to the father.
1: A dá dítě otci.
0: Of course, she's also loved very much.
1: Samozřejmě, ten taky moc miluje to dítě.
0: And suddenly, make the child toilet
1: najednou,
0: on the lap of the father.
1: Najednou na klíně otce se pomočí nebo něco udělá.
0: Of course, he will also clean.
1: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
0: But he don't know how to do.
1: Protože on neví, jak to udělat.
0: Therefore,
1: a proto
0: it is that earth mother.
1: Tak to je ta matka země.
0: You mother. But you have to be like that mother.
1: Ale taková matka musíte být.
0: We are lost.
1: A my jsme ztraceni.
0: We lost. We only give it here or there. Hari Om.
1: My jenom tak něco někam dáme a Hari Om.
0: In this way, earth.
1: Takže takhle země.
0: Our fruits. Our vegetables.
1: Naše ovoce, zelenina.
0: Our salads.
1: Salát.
0: All is giving. Who is giving us?
1: Kdo nám to všechno dává?
0: Mother Earth.
1: Matka země.
0: So we have to respect very much the earth.
1: Čili musíme uctívat.
0: And now we are killing the mother.
1: A my naopak zabijeme.
0: And
1: matku.
0: So how we are killing the mother?
1: Jak zabijeme matku zemi?
0: All these chemicals.
1: Těmi všemi chemikáliemi.
0: The people and they made so that many, many creatures we kill them.
1: Kolik tvorů tím zabijíme.
0: And that's why this is called the Kali Yuga.
1: Takže tomu se říká Kali Yuga.
0: And it will be more and more.
1: A bude toho víc a víc.
0: So we said, when we wake up, we open eyes.
1: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
0: I am human.
1: Jsem člověk.
0: And we looked on the step on earth.
1: Podíváme se na zem.
0: Mother, can I step on you?
1: Matko, mohu si na tebe stoupnout.
0: And the water.
1: A vodu.
0: First touching of that water.
1: Dotkneme se vody.
0: Because that is going in our whole body.
1: A z toho prvního doteku to
0: jde do celé. So this all five elements.
1: Těla, takže všech těch pět prvků.
0: And that we should respect very much.
1: A tohle bychom měli dodržovat.
0: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
1: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
0: You see, only our tongue and our mouth, that's all.
1: Je to jenom jazyk a ústa.
0: And we are only eating because of taste and this and that.
1: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
0: Even the sweet.
1: I sladkosti.
0: But when we swallow it here.
1: Ale když to spolkneme.
0: Then there's no taste.
1: Tak tam už pak dál žádná chuť.
0: Then it goes in the same directions.
1: Všechno to už jde stejným směrem.
0: But our intestine is there is many many people are there.
1: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
0: When mother gives eating.
1: Když maminka dá jídlo.
0: Immediately in our mouth comes good water.
1: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
0: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty everyone.
1: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
0: When you eat one apple.
1: Když si dáte jedno jablko.
0: And how many good things in one apple.
1: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku.
0: And which this should go to the heart. Or kidneys,
1: co jde,
0: or other parts.
1: Je dobré pro srdce.
0: All have to be mother of the body will say do this quickly, very nicely.
1: Ledviny a tak dále. A ta matka těla to rozděluje tam, kam je potřeba.
0: But sometimes we overdo.
1: Ale někdy to přeženeme.
0: Then they are all inside who is working, they are tired.
1: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
0: This is so that they cannot.
1: Už to nedávají
0: potom. But we are feeling on this and bobbing on this.
1: A my tam ještě cpeme další a další věci.
0: Then we become very thick.
1: A pak jsme tlustí.
0: And then we have disease comes inside.
1: A vznikají tak nemoci.
0: And that's not good.
1: A to není dobré.
0: So if we can concentrate.
1: Čili pokud se
0: and we should know.
1: Soustředit, tak bychom
0: and
1: měli
0: we say to our body.
1: A měli bychom říct tělu.
0: And body will say how much and what.
1: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
0: But not the test.
1: Ale ne podle chuti.
0: That's it. So for that we are tomorrow.
1: Takže zbytek bude zítra.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And there was about prayer a little bit.
1: A ještě trošku modlitby.
0: And that was that. Namo namo Gurudev ji, koti koti pranam. Palak palak Prabhu vinati, sukh sa.

0: आप मम प्राण आधार, परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के दे, सुर नर मुनि सब संत जन नित उठ करते से। सतगुरु सामदाता नहीं सब जग मांगन हार। सतगुरु समदाता नहीं, अवर गुरुदेव सतगुरु,
1: नाश गुरुदेव सतगुरु,
0: समदाता नहीं, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट देन द सतगुरु,
1: není většího, není nižšího než gurudev, než sataguru.
0: Sab jag manganhar, everyone are asking from the gurudev.
1: Všichni prosí gurudeva.
0: Even it is said, raja or bahadsa, at that time about the Muslims, it's the bahadsa.
1: A dokonce se říká, že i král nebo ten muslimský vládce bahadsa.
0: So Raja, King, and it's all, they all are with the full hand standing in the front of the Gurudev.
1: I oni všichni jsou se svýma rukama stojí před Gurudevem.
0: Raja, kya bádsa, sabhi khada rahe darbar. All, sabhi khada rahe darbar. Ram Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Krishna? Rama, Krishna, all.
1: Kdo je nejvyšší? Rama, Krishna, všichni.
0: Also they are higher to the Guru.
1: I on, Guru je vyšší i než oni.
0: Ram Krishna se kaun bade, who is the highest than the Bhagavan Rama and Krishna?
1: Kdo je vyšší Bhagavan Krishna?
0: Unsko bhi guru kin. Also they have their guru.
1: I oni mají svého guru.
0: You know Rama and Vishnu and everything.
1: Znáte Ramayanu.
0: Teen lok ke nath hain. Gurudev is the god master of the three in the here.
1: Gurudev je
0: teen loka.
1: Mistrem.
0: This lokas here.
1: Této loky.
0: Then Brahma lokas.
1: Brahma lok.
0: And then highest cosmic lokas.
1: A i těch nejvyšších kosmických.
0: Teen lok ke nath hain satguru ke adhin. Even this all they are on the Gurudevs.
1: I tihle všichni se vztahují ke Gurudevovi.
0: Satguru Puran Brahma hai. Therefore Satguru is the Puran Brahma. The Brahma.
1: A proto je Satguru Dev Brahma.
0: Jove Surnar Vat. All Jove Surnar na, all great Sur Vir, all.
1: Všichni velcí.
0: They are always looking for Gurudev.
1: Vždy hledají Gurudeva.
0: Nugra niče jane nahi, but those who are not have a guru.
1: Ale ti, kteří nemají gurua.
0: Like what you said, now for I'm in these countries, the Christians, that you are making after for the child, what they are making?
1: Baptist.
0: Yeah.
1: Baptized.
0: Ceremonies or making.
1: Tak teď, když jsem tady v těch zemích,
0: Stauben, Taupe, yeah.
1: Tak je obřad s dětmi.
0: Nagar niče jane nahi. So Satguru Puran Brahma hai, Jove Suranaranar. Nugra niče jane nahi. Those who are not blessed.
1: Ti, kteří nejsou požehnáni.
0: Who have mantra. Have a guru mantra.
1: Kdo má mantru, guru mantru.
0: Then you are not complete human.
1: Kdo ji nemá, tak není úplný člověk.
0: Nigra niče jane nahi. They don't know what is that.
1: Neví, o čem to je.
0: Yuga yuga gaily taught and ages and ages. that people are just on the wrong way.
1: A po věky jsou tito lidé na špatné cestě.
0: So it is the one have to learn to practice this all.
1: Čili člověk
0: just
1: to...
0: only asanas, stretching your legs and your tongue and hand and wheels, that's nothing.
1: Člověk se tohle musí naučit, protože jenom si protahovat tělo a jazyk a tak dále nestačí.
0: So what we come, you know how the earth was coming from ocean.
1: Víte, jak země vystoupila z oceánu?
0: All dirty things was there.
1: A co tam všechno bylo?
0: But then again, the Vishnu, God.
1: Tam různé nečistoty, ale
0: Bůh Vishnu. The third of them all brought it and out in the earth, from the ocean.
1: Vyzvedl z oceánu.
0: Tomorrow again.
1: Takže zítra budeme pokračovat.
0: Wish you all the best, my dears.
1: Přeju vám všechno nejlepší, moji drazí.
0: Have a good evening.
1: Hezký večer.
0: And bless you.
1: Žehnám
0: on the name of Gurudev.
1: Žehnám vám jménem Gurudeva.

0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल माय डियर्स ब्रदर्स सिस्टर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, टीचर्स, योगा इन डेली लाइफ, ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू।
1: Dobrý večer, bratři a sestry, všichni, kdo cvičíte i kdo vyučujete jogu v denním životě, vás všechny vítám.
0: Yesterday we had a meditation.
1: Včera jsme měli meditaci.
0: As well as the Brahmari pranayam.
1: A zároveň pranayamu Brahmari.
0: So first we should practice first Brahmari and then meditation.
1: Takže napřed bychom měli cvičit Brahmari a potom meditaci.
0: Brahmari pranayam is one of the best prana that through the whole body vibration, and this vibration is for bringing the all nerve systems and our meditate, our knowledge, our thinkings, our concentrations, etc., is a very, very, very important Brahmari pranayama.
1: Pranayama Brahmari rozvibrovává celý nervový systém a díky té rezonanci při ní se zlepšuje naše myšlení, uvažování, smýšlení. Díky pranayamě Brahmari.
0: The Brahmari pranayam mostly only one techniques they are doing people because this is enough also.
1: Tu pranayamu Brahmari cvičí lidé většinou jako jednu techniku a to stačí také.
0: But when one goes very deep in meditation.
1: Ale když se člověk ponoří hluboko do meditace.
0: Or one becomes to get the health, physical health and mental health.
1: A nebo když chce získat fyzické a duševní zdraví.
0: It's also vibration through the kundalini or chakras. Also is with the Brahmari pranayams.
1: Tak se také pracuje s tou vibrací pomocí Brahmari pranayamy, s čakrami a se silou kundalini.
0: So yesterday we were doing this.
1: Včera jsme se tomu věnovali.
0: And that was

0: our closing this side, the by the thumb, ears, and two fingers here.
1: A předtím jsme měli
0: near the ears, or it's called the temple.
1: A palci jsme měli zakryté uši a dva prsty jsme měli na spáncích.
0: Now we will do this with lips are always closed.
1: Teď si to zacvičíme, rty jsou vždycky zavřené.
0: And our tooth should be released, not bite.
1: A zuby jsou od sebe, čelisti nejsou stisknuté.
0: And with rhythm.
1: A v rytmu.
0: Go from our thumbs inside in and out.
1: Začněte tím, že si budete postupně víc a míň zacpávat uši palci.
0: Like bringing our thumbs little out and in, out and in.
1: Ty palce jemně zasunujete dovnitř a vysunujete střídavě v rytmu.
0: It is a so beautiful, relaxing.
1: Je to velice krásné, uvolňující.
0: And all tensions from the whole day.
1: A veškeré napětí celého dne.
0: It brings all very peaceful, harmonious and relaxed.
1: Ta technika vám přinese uvolnění, harmonii a klid a mír.
0: Bhramri pranayama.
1: Bhramri pranayama.
0: And then other one it was like this.
1: A ta další technika vypadala takto.
0: So we are putting our fingers or our
1: palms
0: hand back side.
1: Čili prsty směřují dozadu.
0: And the three fingers or middle fingers still we are touching in the behind the head.
1: A prostředníčky nebo ty všechny ostatní prsty směřují dozadu za hlavu.
0: So it is from the neck.
1: Můžou se dotýkat, je to od krku.
0: And the head.
1: Jakoby na rozhraní krku a hlavy.
0: In that point.
1: V tom místě.
0: And from our palm.
1: A z té dlaně.
0: Is coming to the ears.
1: Ta dlaň směřuje k uchu.
0: And then slowly again lips are closed.
1: A zase jsou rty zavřené.
0: And also either your teeth are closed.
1: A zuby můžou být buď u sebe stisknuté.
0: But it's very very important to have the both side same pressure on the teeth.
1: Ale
0: left right.
1: Velice důležité je, aby ten tlak byl na obou stranách stejný, abyste je měli rovnoměrně stisknuté.
0: Otherwise let it release.
1: Jinak je radši uvolněte, nechte
0: But lips are closed.
1: Zuby pootevřené, ale rty stále zavřené.
0: So today you will exercise this.
1: Čili dnes budete cvičit toto.
0: So our this tip of the fingers.
1: Čili konečky prstů.
0: Backside, hey, our head.
1: Směřují dozadu za hlavu.
0: It's very nice, very pleasant.
1: Je to velice hezké a příjemné.
0: And then we close this our ears.
1: A dlaněmi máme přikryté uši.

0: That means that it opens the resonance through the whole brain.
1: A tím se ta rezonance otevírá do celého mozku.
0: And it's coming beautiful on the forehead.
1: A krásně se dostává k čelu.
0: Our hand, fingers are backside.
1: Prsty směřují dozadu.
0: And on the ears.
1: A uši máme zakryté.
0: But the tensions goes away from the forehead.
1: Ale z čela se uvolňuje napětí.
0: Or a kind of headache.
1: A nebo i bolest hlavy.
0: Goes like this.
1: Tak toto vypadá.
0: Like this.
1: Takto.
0: But this is only showing you.
1: A tak vám to jenom ukazuju.
0: But it should be like this.
1: Tak to by to mělo být.
0: But it's only opening the palm.
1: Ale ta dlaň je v takové mističce, čili máte tam prostor mezi uchem a dlaní.
0: And then only just put it inside and constantly just for 3 times peaceful going in.
1: A jenom si to ucho nebo ty uši přikryjete těmi dlaněmi a 3x vnímáte, jak ten mír vnitřní, brámarí.
0: And that is for many people who cannot sleep properly, it is very good.
1: A mnoho lidí, kteří mají potíže se spánkem, tak je to velmi užitečné.
0: Or one is always very tired and want to sleep more and more, that's also not good.
1: A není to dobré pro toho, kdo je hodně ospalý a pořád by spal.
0: It's a kind of depression.
1: Stále unavený člověk, to je známka deprese.
0: So this is now we will do, and again the fingers behind the head.
1: Čili ještě si to zopakujeme, prsty za hlavu, za hlavou.
0: Our palms here.
1: A dlaně na uši.
0: And it will go on like only one vibration.
1: Jenom jednu tu vibraci.
0: But open.
1: Otevřenou.

0: So the forehead
1: Takže čelo.
0: and also the pressure between the our neck and head.
1: A také tlak mezi krkem a hlavou.
0: Beautiful.
1: Je krásné.
0: Who cannot sleep properly, it will come very good relaxed.
1: Kdo má potíže se spánkem, tak potomhle bude krásně uvolněn.
0: This is another Brahmari pranayam.
1: Čili to je další technika Brahmari
0: And
1: pranayama.
0: my dears, wherever you are in any other countries,
1: A moji milí, ať jste v jakékoliv zemi.
0: and you should write down whatever that you can practice.
1: Tak měli byste napsat svoje zkušenosti s tím cvičením.
0: And those who are learning very good and like it,
1: A kdo se to dobře naučí a komu se to líbí?
0: because this is a research.

0: now.
1: Protože teď probíhá takový výzkum.
0: And so if you have some problems,
1: pokud máte nějaké problémy,
0: or you have a tension,
1: nebo napětí,
0: or some different things,
1: nebo něco jiného,
0: or you have difference or headaches, this, etc., relaxing.
1: A pokud máte třeba bolesti hlavy, tak můžete sledovat, jak se uvolňujete.
0: But don't do too long.
1: Ale nedělejte to příliš dlouho.
0: Maximum 4 times.
1: Maximálně 4x.
0: I like always 3 times.
1: Já to rád dělám 3x.
0: And then relax.
1: A potom uvolnit.
0: Then again do it.
1: A potom můžete znovu.
0: And then you come after about, let's say, 14 minutes.
1: Tak celkem to může být třeba 14 minut.
0: Meditation.
1: 14-minutová meditace.
0: And that meditation of the resonance of the Brahmari pranayama.
1: Meditace na tu rezonanci, která vzniká při Brahmari pranayamě.
0: So go ahead now.
1: Takže teď pokračujte.
0: Just relax and listen this what you have been practicing now, not on our ears or this, be within thyself.
1: Jenom se uvolněte a vnímejte tu rezonanci, kterou jste předtím probudili tou Brahmari pranayamu.
0: And it will come beautiful through your heart.
1: A budete to vnímat krásně v srdci.
0: Breath.
1: Dech.
0: The whole chakras.
1: Všechny čakry.
0: Throughout the spinal column.
1: Podél páteře.
0: It will come more others. So go ahead. Close your eyes.
1: Ještě leco z dalšího, takže pokračujte se zavřenýma očima.
0: And your guru mantra.
1: A se svou guru mantrou.
0: That should go constantly.
1: Ta by měla plynout neustále.
0: And feel in the brain.
1: A vnímejte, co cítíte v mozku.
0: If you have tension.
1: Pokud vnímáte napětí.
0: Or you not like it, this sound.
1: A nebo vám ten zvuk byl nepříjemný.
0: Then bring your thoughts in your heart, but not outside.
1: Tak své myšlenky veďte do srdce, ale ne nikam ven.
0: So go ahead, please.
1: Pokračujte, prosím.

0: You can open your eyes.
1: Můžete si otevřít oči.
0: Rub your palms.
1: Protřít si dlaně.
0: And put your hands on your face.
1: A dát si ruce na obličej.
0: And open your eyes.
1: A potom otevřít oči.
0: Hari Om.
1: Hari Om.
0: This is the Brahmari resonance.
1: To je rezonance Brahmari.
0: And which we brought with the pranayam, Brahmaris and the mantra and the sound or the our meditation.
1: A propojili jsme tak techniku Brahmari pranayamy s meditací, s mantrou.
0: So all my dears,
1: takže všichni moji milí,
0: all practitioners around the world,
1: všichni, kdo cvičíte na celém světě,
0: you should send a message at the Swamiji television.
1: Měli byste poslat zprávu na Swamiji TV.
0: Thank you.
1: Děkuju.
0: Thank you very much all.
1: Děkuju mnohokrát vám všem.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Vishvaguru Mahamandala Shvar Paramhans Shri Swami Mahashvarananda Ji Gurudeva Ki Jai.